0: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší jen k Lady Karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve tři.
1: Žákům základních a středních škol začne v úterý nový školní rok. Do lavic v něm podle odhadů ministerstva školství poprvé usedne zhruba 115 tisíc prvňáků. První zářijový den přinese i legislativní změny, například omezení možnosti opakovat první ročník základní školy nebo zavedení asistentů pedagoga v prvních třídách s alespoň 15 dětmi. Školní jídelny budou moci i v tomto roce vařit podle starých pravidel. Ministerstvo totiž prodloužilo přechodné období o jeden rok, tedy do září 2027. Stavbaři si s opravou Kutnohorské ulice v Kolíně pospíší. Rozsáhlá rekonstrukce skončí do konce října, tedy asi o měsíc dřív, než je oficiální termín. Součástí projektu je přestavba křižovatky u úřadu práce na kruhový objezd. Z něho se už za zhruba 3 týdny dostanou řidiči dalšími výjezdy do centra Kolína a jednosměrně i k obchodnímu centru Futurum. Počítá s tím starosta středočeského města Michal Kašpar.
2: Od 21.9. by mělo být zaprvé už dodělaný a otevřený ten vjezd do města z kruháku, to znamená ten směrem sem k městu, a za druhý by měl být kompletně položený povrch po celý Kutnohorský, ale bude zatím jenom jednosměrně průjezdná.
1: Oprava Kutnohorské ulice v Kolíně začala letos v březnu. Rekonstrukce zahrnuje práce na kanalizaci, vodovodu, veřejném osvětlení, zastávkách MHD i chodnících. V Karlových Varech se objevily falešné výzvy k zaplacení parkovného. Přesměrovávají řidiče na stránky, odkud podvodníci získávají údaje k platebním kartám nebo bankovním účtům. Nově se objevily také falešné QR kódy.
3: Město se už obrátilo na policii. Easy Park, což je pro Varáky celkem nová služba na placení parkovného, totiž žádné zprávy posílat neumí. Sdělení typu evidujeme nezaplacený účet, prosím uhraďte platbu online, která se objevují na některých mobilech, jsou podvod. Varský magistrát proto všem připomíná, že komunikace s Easy Park se odehrává výlučně v aplikaci. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Německo se chystá obvinit Rusko z dronového útoku v Lipsku. Kancléř Friedrich Merz zároveň plánuje oznámit rozsáhlé nové sankce na ruské subjekty souběžně s novými sankcemi Evropské unie. V sobotu o tom informoval bruselský server Politico. Oznámení je naplánované na začátek příštího týdne. Připomenu, že k incidentu na lipském letišti došlo v noci na 5. srpna. Tamní zaměstnanec objevil dron s výbušninou poblíž ukrajinského letadla společnosti Antonov. Podle médií se německé úřady domnívají, že za pokusem o útok na letoun je právě Rusko. Martin Fuchsa si připsal další úspěch. 33-letý český kanoista obhájil na mistrovství světa stříbro na 500 a celkově získal už 18. medaili ze světových šampionátů. Zatímco loni ho v Miláně předčil Rus Zachar Petrov, v sobotu ho v polské Poznani porazil Brazilec Izakias Queiroz, který byl o 24 setin rychlejší. V neděli bude polojasno až oblačno, ojediněle se objeví přehánky nebo slabý déšť, nejvyšší teploty 23 až 28, na jižní Moravě až kolem 30 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivý, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj bože, krásnou tak, že to až uráží.

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slečna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

Vy pláčete, pane? To ne, to já nechtěla, to ne. A sedněte si ke mně. Napijte se. Tak on bude líp. Fakt? Líp.

0: Andrej Babiš se obul do zpravodajských služeb. Premiér jim na čtvrtečním mimořádném jednání Bezpečnostní rady státu vyčetl, že se o dezinformacích o polských územních nárocích vůči Česku nedozvěděl od nich, ale z médií. Babiš to v sobotu řekl České televizi. Zdání, že Polsko zvýšilo tlak na převzetí části českého území, se snažil vzbudit mimo jiné podvržený profil českého velvyslance v Polsku nebo sfalšovaný web Českého rozhlasu. Prezident Petr Pavel už v pátek označil dezinformační kampaň za cílenou provokaci a ocenil, že na ní lidé neslyší. Pražské Václavské náměstí nese poselství budoucím generacím. Časovou schránku tam uložilo sdružení Nového města Pražského. Plastová, asi 8-kilová krabice ukrývá zhruba 30 předmětů.
1: Po uložení časové kapsle do zhruba dvoumetrové díry ředitelka sdružení města Monika Vlková Impulzu řekla, že v krabici jsou mince, plány, policejní výložky, loga, různé vzkazy, noviny, trička, vytisklé webové stránky, flešky, ale i třeba meníčko, deskové hry, kostka ze spodní části Václaváku nebo jména a e-maily všech členů spolku.
2: Dali jsme tam samozřejmě dopis budoucím generacím a taky takový materiál, který má asi 20 stran, má to rok 2026 poselství z Václaváku, kde jsme popsali vlastně tu současnou dobu, co právě žijeme, jaká je politická situace. Co stojí, čím se bavíme, jak čteme, jak všechno kupujeme na internetu.
1: Časová schránka se na Václavském náměstí v Praze nachází při pohledu na Národní muzeum vpravo od sochy svatého Václava. Místo pro zakopání kapsle vybral pan stavby vedoucí. Vysvětluje to mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
3: Bylo vybráno s ohledem na harmonogram a postup prací. Bude to uloženo pod budoucí dlažbou.
1: Než příští generace časovou schránku najdou, tak se po ní na pražském Václaváku budeme nevědomky procházet. Martina Kroa, Radio Impuls.
0: Olomouc bude mít novou soukromou základní školu. Zařízení až pro 144 žáků vznikne v části rozlehlé budovy Hanáckých kasáren v centru města, kterou loni na jaře koupila od státu brněnská soukromá firma. Přestavbu některých prostor třetího patra na základní školu tento týden povolil stavební odbor olomouckého magistrátu. Nová základní škola má být dokončená do konce roku 2027. Všude dobře, u nás nejlíp. S takovým dojmem se dřív Němci většinou vraceli ze zahraniční dovolené. Podle tamních médií se ale tento pocit spokojenosti a jisté civilizační převahy v posledních letech vytrácí.
4: Němci se totiž podle médií vrací do země, v níž jsou silnice a mosty často v horším stavu než jinde, vlaky jsou bez klimatizace a mají zpoždění, internet nefunguje a úřady místo digitalizace dál nabízejí možnost komunikace přes fax. Podle psychologa Ulricha Schmidta Dentera přispělo srovnání se zahraničím během dovolené po druhé světové válce ke stabilizaci německé společnosti. Změna vnímání vlastní země by tak nyní mohla být pro německou demokracii nebezpečná. Jaromír Mrhal, ČTK, Berlín.
0: Třemi zápasy šestého kola pokračovala v sobotu nejvyšší fotbalová soutěž. Zlín prohrál v Brně se Zbrojovkou 2-3 a jako jediný tým dosud nezískal ani bod. Pardubice po obratu překvapivě podlehly ligovému nováčkovi z Artisu Brno 1-2. Ve večerním duelu pak zvítězil Baník Ostrava nad Olomoucí 1-0. V neděli bude polojasno až oblačno, ojediněle se objeví přehánky nebo slabý déšť, nejvyšší teploty 23 až 28 na jižní Moravě až kolem 30 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
5: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

jednou pro vždycky na tebe vtisk. Oval dvou retů růžovejch, pro který si už párkrát lecos risk. Tisíc mil tě dělí od plamenů, co nahřejvaj značkovací plech. A boty máš rozervaný od kamenů a každý druhý

Tma v kotli údolí a kletba tichá mlhu proráží. Vzpomínka na ní v srdci zabolí jako úsměv, co zbraně vyrazí.

0: Žákům základních a středních škol začne v úterý nový školní rok. Do lavic v něm podle odhadů ministerstva školství poprvé usedne zhruba 115 tisíc prvňáků. První zářijový den přinese i legislativní změny, například omezení možnosti opakovat první ročník základní školy nebo zavedení asistentů pedagoga v prvních třídách s alespoň 15 dětmi. Školní jídelny budou moci i v tomto roce vařit podle starých pravidel. Ministerstvo totiž prodloužilo přechodné období o jeden rok, tedy do září 2027. Stavbaři si s opravou Kutnohorské ulice v Kolíně pospíší. Rozsáhlá rekonstrukce skončí do konce října, tedy asi o měsíc dřív, než je oficiální termín. Součástí projektu je přestavba křižovatky u úřadu práce na kruhový objezd. Z něho se už za zhruba 3 týdny dostanou řidiči dalšími výjezdy do centra Kolína a jednosměrně i k obchodnímu centru Futurum. Počítá s tím starosta středočeského města Michal Kašpar.
1: Od 21.9. by mělo být zaprvé už dodělaný a otevřený ten vjezd do města z kruháku, to znamená ten směrem sem k městu, a za druhý by měl být kompletně položený povrch po celý Kutnohorský, ale bude zatím jenom jednosměrně průjezdná.
0: Oprava Kutnohorské ulice v Kolíně začala letos v březnu. Rekonstrukce zahrnuje práce na kanalizaci, vodovodu, veřejném osvětlení, zastávkách MHD i chodnících. V Karlových Varech se objevily falešné výzvy k zaplacení parkovného. Přesměrovávají řidiče na stránky, odkud podvodníci získávají údaje k platebním kartám nebo bankovním účtům. Nově se objevily také falešné QR kódy.
2: Město se už obrátilo na policii. Easy Park, což je pro Varáky celkem nová služba na placení parkovného, totiž žádné zprávy posílat neumí. Sdělení typu evidujeme nezaplacený účet, prosím uhraďte platbu online, která se objevují na některých mobilech, jsou podvod. Varský magistrát proto všem připomíná, že komunikace s Easy Park se odehrává výlučně v aplikaci. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Německo se chystá obvinit Rusko z dronového útoku v Lipsku. Kancléř Friedrich Merz zároveň plánuje oznámit rozsáhlé nové sankce na ruské subjekty souběžně s novými sankcemi Evropské unie. V sobotu o tom informoval bruselský server Politico. Oznámení je naplánované na začátek příštího týdne. Připomenu, že k incidentu na lipském letišti došlo v noci na 5. srpna. Tamní zaměstnanec objevil dron s výbušninou poblíž ukrajinského letadla společnosti Antonov. Podle médií se německé úřady domnívají, že za pokusem o útok na letoun je právě Rusko. Martin Fuchsa si připsal další úspěch. 33-letý český kanoista obhájil na mistrovství světa stříbro na 500 a celkově získal už 18. medaili ze světových šampionátů. Zatímco loni ho v Miláně předčil Rus Zachar Petrov, v sobotu ho v polské Poznani porazil Brazilec Izakias Queiroz, který byl o 24 setin rychlejší. V neděli bude polojasno až oblačno, ojediněle se objeví přehánky nebo slabý déšť, nejvyšší teploty 23 až 28, na jižní Moravě až kolem 30 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

chcete-li, u přepážky vám je odevzdám. Nechce se vždycky jen smát anebo brečet, nedá se vždycky všemu rozumět. Co po vodě v moři, to je po lidských řečech, v srdci to hoří.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Český impuls. Zprávy v 6.
1: Andrej Babiš se obul do zpravodajských služeb. Premiér jim na čtvrtečním mimořádném jednání Bezpečnostní rady státu vyčetl, že se o dezinformacích o polských územních nárocích vůči Česku nedozvěděl od nich, ale z médií. Babiš to v sobotu řekl České televizi. Zdání, že Polsko zvýšilo tlak na převzetí části českého území, se snažil vzbudit mimo jiné podvržený profil českého velvyslance v Polsku nebo sfalšovaný web Českého rozhlasu. Prezident Petr Pavel už v pátek označil dezinformační kampaň za cílenou provokaci a ocenil, že na ní lidé neslyší. Pražské Václavské náměstí nese poselství budoucím generacím. Časovou schránku tam uložilo sdružení Nového města Pražského. Plastová, asi 8-kilová krabice ukrývá zhruba 30 předmětů.
2: Po uložení časové kapsle do zhruba dvoumetrové díry ředitelka sdružení města Monika Vlková Impulzu řekla, že v krabici jsou mince, plány, policejní výložky, loga, různé vzkazy, noviny, trička, vytisklé webové stránky, flešky, ale i třeba meníčko, deskové hry, kostka ze spodní části Václaváku nebo jména a e-maily všech členů spolku.
3: Dali jsme tam samozřejmě dopis budoucím generacím a taky takový materiál, který má asi 20 stran, má to rok 2026 poselství z Václaváku, kde jsme popsali vlastně tu současnou dobu, co právě žijeme, jaká je politická situace. Co stojí, čím se bavíme, jak čteme, jak všechno kupujeme na internetu.
2: Časová schránka se na Václavském náměstí v Praze nachází při pohledu na Národní muzeum vpravo od sochy svatého Václava. Místo pro zakopání kapsle vybral pan stavby vedoucí. Vysvětluje to mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
4: Bylo vybráno s ohledem na harmonogram a postup prací. Bude to uloženo pod budoucí dlažbou.
2: Než příští generace časovou schránku najdou, tak se po ní na pražském Václaváku budeme nevědomky procházet. Martina Kroa, Radio Impuls.
1: Olomouc bude mít novou soukromou základní školu. Zařízení až pro 144 žáků vznikne v části rozlehlé budovy Hanáckých kasáren v centru města, kterou loni na jaře koupila od státu brněnská soukromá firma. Přestavbu některých prostor třetího patra na základní školu tento týden povolil stavební odbor olomouckého magistrátu. Nová základní škola má být dokončená do konce roku 2027. Všude dobře, u nás nejlíp. S takovým dojmem se dřív Němci většinou vraceli ze zahraniční dovolené. Podle tamních médií se ale tento pocit spokojenosti a jisté civilizační převahy v posledních letech vytrácí.
5: Němci se totiž podle médií vrací do země, v níž jsou silnice a mosty často v horším stavu než jinde, vlaky jsou bez klimatizace a mají zpoždění, internet nefunguje a úřady místo digitalizace dál nabízejí možnost komunikace přes fax. Podle psychologa Ulricha Schmidta Dentera přispělo srovnání se zahraničím během dovolené po druhé světové válce ke stabilizaci německé společnosti. Změna vnímání vlastní země by tak nyní mohla být pro německou demokracii nebezpečná. Jaromír Mrhal, ČTK, Berlín.
1: Třemi zápasy šestého kola pokračovala v sobotu nejvyšší fotbalová soutěž. Zlín prohrál v Brně se Zbrojovkou 2-3 a jako jediný tým dosud nezískal ani bod. Pardubice po obratu překvapivě podlehly ligovému nováčkovi z Artisu Brno 1-2. Ve večerním duelu pak zvítězil Baník Ostrava nad Olomoucí 1-0. V neděli bude polojasno až oblačno, ojediněle se objeví přehánky nebo slabý déšť, nejvyšší teploty 23 až 28 na jižní Moravě až kolem 30 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: Máme krátce po startu 6. hodiny. Zdraví vás Adam Kořica. Nedělní ráno, 30. srpen a jenom muzika let 60. až 80. Pojďme na to. Lenka Filipová, písnička Za všechno může čas.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Neděle 30. srpen, máme po 6. za malou chvíli naše letní kino a v něm duet Znám tu louku voňavou z filmu Trhák. Zpívat budou Laďka Kozderková a Valdemar Matuška.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: Halina Pavlovská nám poradí, jak přežít žárlivost, a to ve výběru nejlepších scének z vysílání Alexandra Hemaly v 16 hodin a 15 minut. S cestovatelem Jirkou Kolbabou se budeme potápět v Keni. Proč tam potápěči jezdí radši než do tradičních potápěčských středisek, uslyšíme o 1:30. Písničky z televizních seriálů, tak ty nabídnou v rámci naší první ranní nedělní hudební dvojce, a to po 6:30. Teď už letní kino, Laďka Kozderková a Valdemar Matuška, duet Znám tu louku voňavou. Přeji hezké ráno.
1: Letní kino promítáme na rádiu Český Impuls.

Tady je Český Impuls, rádio pro radost ze života. Neděle 30. srpen, přeji hezké ráno. Do 6:30 Věra Špinarová, Zdeněk Mán, duet Ten, kdo nemiloval. Stále můžete zahlasovat v naší víkendové anketě. Zjišťujeme, jestli byste nechali dívat své děti na filmy s hvězdičkou, protože právě tyto snímky vždy budily pozornost. Náctiletých slibovali totiž aspoň jako třeba malé množství erotiky, něčeho zakázaného, a to v mládí samozřejmě chce každý vidět, každý zažít. Tak co vy? A filmy s hvězdičkou zjišťujeme v rámci naší ankety, kterou najdete na Facebooku www.facebook.com/Český impuls, a nebo mi můžete napsat na náš WhatsApp 734787981. To je číslo k nám. Teď už duet Ten, kdo nemiloval, tady na rádiu Český impuls.

0: Český Impuls Rádio pro radost ze života. Po půl sedmé si nedělní ráno zpříjemníme Ivetou Bartošovou písničkou PS. Zaspívá také Václav Neckář. Ze všeho nejdřív Petr Kotwald, nahrávka Milujem se čím dál víc. Teď už ale předávám slovo do naší redakce. Dozvíme se, jaké nás čeká počasí.
1: V neděli bude polojasno až oblačno, ojediněle se objeví přehánky nebo slabý déšť, nejvyšší teploty 23 až 28, na jižní Moravě až kolem 30 stupňů.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Nedělní ráno, 30. srpen, doufám, že se máte fajn. Na řadě je teď po půl sedmé naše první ranní hudební dvojice a ta nám spojila písničky z televizních seriálů. Čeká nás Michal David, skladba Létající Čestmír, jedná se o ústřední písničku právě ze stejnojmenného seriálu, z pohádkového seriálu. A pak nás také Neminejtka Zelenková, skladba Mít svůj kout ze seriálu Dynastie Nováků. Tady je seriálová muzika na rádiu Český Impuls. Já vám přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

Český Impuls Rádio pro radost ze života. Blíží se 7. hodina, do zpráv se lou ještě určitě Marie Rotrová, písnička Večerem zíčkaná a samozřejmě i další česká muzika let 60. až 80. Neděle 30. srpen je tady poslední víkendový den letošních prázdnin. Na mě zajímá, jak to vás vypadá s počasím. Vaše zprávy ohledně předpovědi sbírám buď to na našem WhatsAppu, anebo můžete poslat klasickou SMSku. Číslo je stejné 734 787 981.

0: Český impuls. Zprávy v 7.
1: Pěkné ráno. Státní hrady a zámky se dnes otevřou veřejnosti mimořádně zdarma. Návštěvníci si ale musí předem zarezervovat místo na webu Národního památkového ústavu. Kapacity jsou totiž omezené a zájem obrovský.
2: Mimořádné dny na objektech Národního památkového ústavu nabízejí vybrané prohlídky zdarma. Třeba na hradech Karlštejn, Veveří, Bezděz nebo třeba na zámku Červená Lhota. Většina organizovaných prohlídek je ale v tuhle chvíli už plná. Pořád se ale na webu Národního památkového ústavu dá najít pár míst. Třeba prohlídky zahrad na zámku Stekník v Ústeckém kraji mají ještě volná místa. Další takovýhle bezplatný prohlídkový den se uskuteční 27. září.
1: Dobrý konec má pátrání pomůže s omezenou svéprávností. 37-letý muž se začátkem srpna nevrátil do chráněného bydlení ve Vysokém Chlumci na Příbramsku po návštěvě lékaře. Policisté ho našli včera na Kutnohorsku. Policejní mluvčí agentuře ČTK řekla, že je muž v pořádku. K vypátrání pohřešovaného pomohly informace od veřejnosti. Od září čekají motoristy na Slovensku nová pravidla silničního provozu. U našich sousedů zavádějí přísnější tresty. Mezi největší změny patří pravidlo třikrát a dost. Nově se budou počítat i přestupky, které člověk udělá na kole nebo elektrické koloběžce.
3: Novinka bude fungovat jednoducho. Ak vodič za 12 měsíců třikrát vážně poruší pravidla cestnej premávky, musí povinně absolvovat doškolovací kurz a preukázat, že pozná pravidla a vie bezpečně šoférovat. Ak sa motorista dopustí čtvrtého závažného porušenia, príde minimálne na 3 mesiace o vodičský preukaz, pričom musí preukázať zdravotnú aj psychickú spôsobilosť. Novela rozšírila počet závažných priestupkov, zvyšujú sa i pokuty.
1: Slovinský cyklista Tadej Pogačar je ze hry. Po včerejším pádu v 8. etapě Vuelty má otřes mozku, zlomeninu klíční kosti s dislokací, stabilní zlomeninu 7. krčního obratle a odřeniny. Oznámil to jeho tým. S klíční kostí musí hvězdný jezdec na operaci. Kvůli otřesu mozku se Pogačar zákroku podrobí později. Dnes čekáme mraky i sluníčko, přehánky nebo slabý déšť se přidají jen výjimečně. Naměříme kolem 25 stupňů, na jižní Moravě bude až 30. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 3 minuty po 7. hodině. Leni, děkujeme za zpravodajství. Uslyšíme se opět za hodinu. Neděle 30. srpen. Adam Kuřica přeje hezké ráno. A teď už česká muzika let 60. až 80. Lucka Bílá, písnička Neposlušné tenisky.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Léto na českém Impulsu.

0: Za 3 minuty, 7:45, posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Neděle 30. srpen, přeji hezké ráno, za malou chvíli Jaroslavu Hlíř, písnička Ani k stáru z filmu Vratné lahve.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: Zahrajeme si i naši Impulzovic krabičku. Máme v ní písničku Jany Kratochvílové Publikum tvé jsem já. Více prozradí zpěvák Dalibor Janda po 7:30. Také se můžeme těšit na nedělní televizní typy kolegy Saši Hemaly. Vysílat se budou o 12:30. A pokud ještě nemáte plány na dnešní večer, určitě si nás můžete znovu naladit. Nabídneme hudební žánry, jakými jsou country, folk a trampská muzika. Startujeme po 19. hodině. Za 2 minuty, 7:45 a teď už nám nedělní ráno s datem 30. srpna vylepší Jaroslav Uhlíř, který zaspívá v letním kině písničku Ani k stáru.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls.
2: Mám ploché nohy po tetě a fantazí po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě.

já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Umba bahu,

satirique à en malheur. Moudrý král princeznin, bratranec, když dával svých pět dcer, řek to dál nesnesu a prchnul do lesu, žádný ženich nemá R, kdo nemá R, ztrácí charakter.

Tři minuty po 7:45 přeji dobré ráno. Český impuls neděle 30. srpen. Koukám už na vaše textovky ohledně počasí. Dobré ráno, z Němice přeje pan Zbyněk, který hlásí jasno a 14 stupňů. Pozdravy posíláme na zpátek. A vy mi můžete i nadále psát, do jakého rána jste se probudili, jak už to teď máte neděli s datem 30. srpna. Číslo k nám je 734-787-981. Napište na náš WhatsApp a nebo klidně pošlete klasickou SMSku. Tři minuty po 7:45, tohle už je Miroslav Dudáček, písnička Málo mě znáš.

0: Půl osmé neděle, 30. srpen, Český impuls, přeji hezké ráno, tohle je Petra Janů, písnička Ještě se mi směj v originále, tato skladba zazněla v Top Gunu, krásná to záležitost. Za malou chvíli Karel Zich, písnička Léto, jak má být. Dnešní den se opět ponese ve stejném gardu jako ten včerejší, polojasno až oblačno, ráno místy se zvětšenou oblačností, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě budou maxima atakovat třicítky. Máme půl osmé, teď už Karel Zich, písnička Léto, jak má být, dobré ráno.
1: Český impuls, rádio pro radost ze života.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co pod

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil ramen.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužím slyšet, říkej mi. Nahlas i tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 5:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Na řadě naše nedělní ranní impulzovec Krabička. Máme v ní Janu Kratochvílovou, písničku Publikum tvé jsem já. A v dobách největší slávy této skladby, tak tahle ta písnička sklízela velký úspěch. Zdali pak to bylo v rádiu, anebo třeba na koncertech, na tancovačkách, to nám teď prozradí zpěvák Dalibor Janda. Máme za 4:48.
1: Dalibor Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Teď tu mám jednu písničku od Jany Kratochvílové a s ní rok 1980. To byla na vrcholu slávy. Publikum tvé jsem já se hodně hrálo, i když víc na tancovačkách a zábavách, než v rádiu. Nakřáplé hlasy, jako měla ona a později i já, to byly zpočátku hodně těžké. Dneska si Jana říká Uriel a i když zpívá úplně jinou muziku, která oslovuje jen malý okruh lidí, pořád má stejně dráždivý a sexy hlas jako tehdy.

Dvě minuty po 7:45, doufám, že máte fajn, příjemné nedělní ráno, 30. srpen, jedná se o poslední letošní prázdninový víkendový den, tak doufám, že se ho užijete, jak se patří, jak se má. Pokud nás posloucháte v práci, tak vám přijde, vám to utíká od ruky. A do zpráv s kolegyní Lenkou Svobodovou, další muzika let 60. až 80. Vy stále posíláte i textovky ohledně vašeho počasí, můžete napsat buď to na náš WhatsApp, a nebo zaslat klasickou SMS-ku, číslo k nám je 734787981. Teď už nádherná láska Pavla Nováka. Dobré ráno.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jsi spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
3: Pěkné ráno. Na severu Švýcarska se střílelo. Policie potvrdila několik zraněných po střelbě na rave party na dostihové dráze v Aarau. Situace zůstává nejasná a policie zatím nekomentovala tvrzení některých svědků, že jsou na místě i mrtví. Neuvedla ani, jestli někoho zadržela. Na místě zasahují početné policejní hlídky, sanitky, hasiči, krizová jednotka a nasazený je i armádní vrtulník. Fotbalový národ je znovu na nohou. Na svědomí to má nejsledovanější střetnutí 6. kola první ligy v pořadí 318. derby nejslavnějších českých klubů Sparty a Slávie. Pozvánku na velký fotbalový svátek si připravil náš sportovní reportér Standa Sigmund.
4: Slávisté jdou do derby sice s dvoubodovým náskokem před svým rivalem, ale do zápasu mohou jít lépe naladěni Sparťané. Zatímco sešívaní v posledních dvou kolech je neremizovali, letenční nastříjeli soupeřům pokaždé 4 branky. Navíc doma prohráli červenobílými naposledy před 6 lety. Slavné derby bývá v posledních letech hodně vyhrocené. Poslední v Edenu skončil dokonce až kontumací. Dneska jsou fanoušci obou týmů zároveň v očekávání, zda nastoupí v rudém drezu Matěj Jurásek, který svým přestupem na Letnou ztratil sympatie u slavistů a u Spartanů je zatím nezískal. Utkání Sparta Slavia začne na Letné ve 20 hodin.
3: A ještě jedna zpráva ke včerejšímu fotbalovému programu. V utkání Baníku v Ostravě s Olomoucí se vážně zranil domácí útočník Abdala Ning. Ve 14. minutě si při dopadu na zem bez cizího zavinění nešťastně zlomil nohu. Ze hřiště ho odnesli na nosítkách a rovnou hráče převezli do nemocnice. Fotbalisté Ostravy nakonec v 6. kole nejvyšší soutěže Olomouc porazili 1-0. V dalších včerejších duelech porazila Zbrojovka Brno Zlín 3-2 a Pardubice podlehly Artisu Brno 1-2. V krkonošském Harachově potrápí řidiče od zítřka omezení. Začne oprava páteřní silnice přes centrum města. Práce letos potrvají do 20. října a budou pokračovat i příští rok po skončení zimy. Místostarosta města Tomáš Ploc to řekl agentuře ČTK. Průtah městem je krajskou silnicí 3. třídy. Oprava téměř 2-kilometrového úseku si vyžádá skoro 12 milionů korun. Dnes má být většinou polojasno až oblačno, jen výjimečně se objeví přehánky nebo slabý déšť. Nejvyšší teploty budou mezi 23 a 28 stupni. Na jižní Moravě má být až tropických 30. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: 2 minuty po 8 hodině, zdraví vás Adam Kořica, přeji hezké nedělní ráno, 30. srpen, teď už Standa Procházka, písnička Celá škola už to ví a hrajeme všem Vladěnám, které dnes slaví svátek, všechno nejlepší.

0: Pět minut, čtvrt na devět, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Helena Vondráčková, písnička Vzhůru k výškám z filmu S tebou mě baví svět.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Naše další hudební dvojce nabídne písničky o večeru. Zpívat bude Jiří Suchý společně s Karlem Štědrým a pak také uslyšíme Sagvana Tofyho. Více prozradím po půl deváté. Na Facebooku Ráda Český impuls stále můžete zahlasovat v naší anketě. Bavíme se o tom, jestli byste nechali dívat děti se na filmy s hvězdičkou. www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. A za pár minut vyspovídáme Lukáše Hejlíka. Zeptáme se, co dnes čeká za den a taky ještě určitě padne nějaká další otázka. Rozhovor s panem Hejlíkem nás čeká zhruba tedy za takových 6-7 minut. Teď máme za 4 minuty čtvrt na 9. Na řadě je Helena Vondráčková, písnička Vzhůru k výškám z našeho letního kina.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: 4 minuty po 8:45, Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli písnička Hlupák váha v podání skupiny Katapult. Hostem na lince rádia Český impuls je už herec, moderátor Lukáš Hejlík. Pane Hejlíku, dobré ráno, děkuji, že jsi na nás udělal čas. Co máte na dnešek v plánu, co vás čeká? Budete odpočívat nebo pracovní neděle?
1: Pokud vás zdraví spoustu pikniku a i ten že akce, kterou moderu, já vám vlastně ani nejsem schopný říct po kolikátý. Je to v podstatě taková moje tradice. Konec prázdnin znamená food piknik na Dronce a je to slušný blázinec, ten už za malou chvilku v 11 a pak dá se říct, nezavřu pusu až do večera.
0: Food piknik, to mi tak trochu nahrává, protože kromě toho, že jste herec, moderátor, taková se i ví, že děláte takové ty jako recenze různých restaurací po České republice, takže k vám to gastronomie patří. Jak mluvíte o tom jídle, tak mě zaujalo, respektive mě zajímá, jak to vaše hodnocení restaurací, jak to jako chodí, jak to vypadá?
1: Já mám vlastně mnoho typů, které dostávám od sledujících a prostě na cestách s divadlem, protože my opravdu jezdíme do všech těch koutů Česka, tak se tam ukážu bez ohlášení, nikdo mě neví, vždycky objednám, vždycky to za sebe zaplatím, což je myslím v dnešní době důležitý zmínit, protože se právě do toho dostalo váma zmiňovaný influencerství. A dneska už si člověk říct, že cokoliv vidí na internetu je koupený, tak já jsem si začal prostě v době ještě před sítima. A pak o tom napíšu, ale to jenom za předpokladu, že jsem byl vlastně jako spokojený. Já do těch míst nechodím jako nějaký povýšený kat, já se spíš těm místům snažím pomáhat.
0: Chápu, užijte si dnes akci, kterou moderujete, krásný zbytek prázdnin a na rádiu Český impuls zase někdy naslyšenou. Hostem na naší lince byl Lukáš Hejlík, já mu děkuju za jeho čas. No a my už pokračujeme v muzice let 60. až 80. Za 9 minut, 8:30, nedělní ráno, 30. srpen, skupina Katapult, písnička Hlupák váha.

0: Dvě minuty po půl deváté posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli skupina Olympic, písnička Je to tvá vina. Neděle 30. srpen, přeji hezké ráno, stejně jako nám. Hezké ráno přeje paní Dáša z Mítiše pod Řípem, která hlásí slunce a 18 stupňů. Za malou chvíli tedy Petr Janda. Dnešní den nabídne letní teploty, maxima budou okolo 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě bude okolo 30, k tomu čekáme polojasno až oblačno, ráno místy i zvětšenou oblačnost, jen výjimečně se objeví přánky nebo slabý déšť. Dvě minuty po půl deváté, teď už skupina Olympic, písnička Je to tvá vina.
1: Český impuls, rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý.

0: Za 3:45, já vám ještě stále přeji hezké ráno. Český Impuls, rádio pro radost ze života, neděle 30. srpen. Na řadě je teď naše další hudební dvojice a ta nám nabídne písničky o večeru. Čeká nás Jiří Suchý, Karel Štědrý, duet Kaňonem takhle k večeru. A pak nás nemůže minout Sagvantofy a jeho večírek. Pojďme na to za 3:45.
1: Hudební dvojice a neb jako vejce vejci.

Tři minuty po 9:15, tady je Český impuls, rádio pro radost ze života, neděle 30. srpen. Prosím vás, státní hrady a zámky se dnes otevírají veřejnosti zdarma. Návštěvníci si ale čas prohlídky musí předem zarezervovat na webu Národního památkového ústavu. Kapacity jsou totiž omezené. V Mnichově Hradišti zakončí 35. promítací sezónu kinematografu Bratří Čadlíků a předajíšek výtěžkem z dobrovolného vstupného kontu bariéry. V Brně končí festival židovské kultury Štetlfest. Tak jo, tolik tedy nějaké akce, které se pojí k dnešnímu dni, k dnešní neděli, z datem 30. srpna, a my už teď pokračujeme v krásu jízdě 60. až 80. Jirka Korn, my z Moskva, tady na rádiu Český impuls, máme 4 minuty po 9:15. Dobré ráno.

sejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Pěkné ráno. Stovky policistů dnes pohlídají fotbalové derby Sparty a Slávie. Policie duel vnímá jako rizikový a bezpečnostní opatření připravuje několik týdnů. Poslední pražské derby letos na jaře skončilo předčasně poté, co v Edenu vtrhli na trávník fanoušci Slávie. Tentokrát rivali pohostí Sparta na Letné. Policejní mluvčí agentuře ČTK už dřív sdělilo, že se do bezpečnostních opatření zapojí policisté z pořádkové, kriminální, dopravní i cizinecké služby. Zapojí se také antikonfliktní tým speciální pořádkové jednotky, krajské pořádkové jednotky nebo policisté na koních a psovodi. Muži zákona mají zajistit veřejný pořádek v ulicích Prahy jak před začátkem utkání, tak po jeho skončení. Zápasu bude předcházet tradiční pochod slavistických fanoušků na Letnou. Začne zhruba v 17:30 večer od Národního divadla. Samotný duel má výkop v 8 hodin. Policie upozornila i na dopravní omezení, která se krátkodobě dotknou i městské hromadné dopravy. Lidé by měli počítat s tím, že se před zápasem i po něm budou v okolí stadionu tvořit kolony. Sparta investovala do zajištění bezpečnosti dnešního ligového derby 700 tisíc korun. Plzeň začne s renovací kulturního domu Peklo. Nejdřív opraví památkově chráněnou část s historickým velkým sálem. Na první etapu má připravených 3/4 miliardy korun.
2: Peklo patří mezi nejvýznamnější kulturní objekty v Plzni. Cenný je hlavně velký sál s dobrou akustikou v neorenesanční západní části z přelomu 19. a 20. století. Před začátkem přestavby, která by měla odstartovat v září, bude třeba vyměnit kanalizační sběrač před objektem. Následovat budou stavební úpravy budovy s velkým sálem, šatén a schodiště i vstupní haly. V navazující etapě se má podle výsledku architektonické soutěže dostavět prostřední část komplexu.
1: Počet obětí ničivé povodně na severu Nepálu stále stoupá. Aktuálně evidují 734 mrtvých. Podle agentury Reuters to uvedl nepálský úřad pro zvládání katastrof. V Nepálu zůstává nezvěstných zhruba 2,5 tisíce lidí, včetně skoro 600 cizinců. Pátrání po dalších obětech záplav pokračuje. Závěrečný Grand Slam sezóny dnes rozehraje pětice českých tenistů. Do klání na US Open naskočí Jiří Lehečka, Barbora Krejčíková, Vít Kopřiva, Tomáš Macháč a Karolína Plíšková. 18. nasazený Lehečka se utká od 5 hodin odpoledne se španělským veteránem Kareněm, kterému bude chtít oplatit vyřazení ze stejné fáze letošního Roland Garros. Dnes se má postupně prosadit sluníčko, jen výjimečně přinesou mraky, přehánky nebo slabý déšť. Naměříme do 28 stupňů, na jižní Moravě může padnout i tropická třicítka. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 9. hodině, Adam Kořica, přeje hezké nedělní dopoledne, 30. srpen, za malou chvíli Lešek Semelka, písnička Jména. A víte co, pojďme si rovnou tu nahrávku pustit, já už jsem zapomněl, co jsem chtěl říct, ale vlastně řeknu to třeba za pár minut, až si vzpomenu. Každopádně česká muzika, ale 60. až 80. je nachystaná, jo, to je to, co jsem chtěl říct, tak to je hlavní zpráva, Lešek Semelka, písnička Jména, přeji hezké dopoledne.

Dvě minuty po 9:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Na našem Facebooku hledáme milovníky farmářských trhů a zajímá nás, bez čeho z nich nemůžete odejít. www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Já už koukám do komentářů. Pan Pavel Pata píše, bez dobrého mléka či síru, bez škvarku neodejde paní Jana Zubajda, a paní Řaslavcová píše, to, co se mi bude líbit a hodit. A ještě koukám, že paní Dráhrášná píše, záleží, co mě zaujme, je tam toho hodně. Tak co vy a farmářské trhy, razíte třeba dneska na nějaký, nebo už jste třeba byli, případně chodíte pravidelně, máte nějakou fotku z farmářských trhů, čerstvá zelenina, zkrátka všelijaké produkty. Klidně nám můžete i fotky nahrát do komentářů pod příspěvek www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. 9:45, neděle 30. srpen, přeji hezké dopoledne a teď už letní kino, Eva Olmerová, píseň Já hledám štěstí.

0: Minuta po půl desáté, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Z Neratovic nás zdraví paní Eva, která hlásí 19 stupňů polojasno a přeje všem krásnou neděli. Tak krásnou neděli vám, paní Evo, moc děkuji za zprávu. A máme minutu po půl desáté a pokračujeme v muzice 60. až 80. Standa Hložek, písnička Krejčí.
1: Český impuls, rádio pro radost ze života.

Český Impuls, rádio pro radost ze života. Doufám, že máte fajn nedělní dopoledne. Blíží se nám 10. hodina. Do zpráv celou. Za malou chvíli Linda s Pavlem, duet Kdo nespívá, nemá hit. 30. srpen, poslední prázdninový víkend, poslední prázdninová neděle bude ve znamení sportu. Pokračuje 6. kolo první fotbalové ligy. V 15 hodin hostí Slovan Liberec Hradec Králové. V 17 hodin Viktoria Plzeň vyzve Slovácko, Teplice se střetnou s Jabloncem a ve 20 hodin začne velké pražské derby Sparty a Slávie na Letné. V Brně pokračuje mistrovství Evropy volejbalistek. Amsterdam hostí mistrovství světa ve veslování i s českou účastí. V Itálii pokračuje mistrovství světa horských kol. Polská Poznaň hostí mistrovství světa v rychlostní kanoistice. Na vodě se po 10. hodině představí i Josef Dostál, Martin Fuxa a další čeští závodníci a závodnice. Sportovní hala Královka v Praze v 17.30 hostí basketbalový zápas před kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2029 Česko versus Norsko. A také se hraje tenisový grandslamový turnaj US Open. No je to dost, co se dá sledovat, kam vyrazí. Já vám přeji hezké nedělní dopoledne a teď už Linda s Pavlem tady na Českém Impulzu.

Jendi, vždyť to tak dobře znáš a hladkou kůži máš, jen sklouzne to po ní. Tu hlavu krásnou styč, co bylo dřív, je pryč.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
1: Pěkné ráno. Matěj Lukeš je jako druhý český moderní pětibojař v historii mistrem světa v individuálním závodě. Na šampionátu v Číně potvrdil 24-letý závodník pozici světové jedničky a vylepšil loňský bronz. Dnešním triumfem Lukeš napodobil vítězství Michala Sedleckého z roku 2002. Lukeš se v dnešním finále závodě postupně posouval pořadím vzhůru. Vše korunoval v závěrečném běhu kombinovaném se střelbou. V něm ze 6. místa na startu dosáhl až na vrchol. Státní hrady a zámky se dnes otevřou veřejnosti mimořádně zdarma. Návštěvníci si ale musí předem zarezervovat místo na webu Národního památkového ústavu. Kapacity jsou totiž omezené a zájem obrovský.
2: Mimořádné dny na objektech Národního památkového ústavu nabízejí vybrané prohlídky zdarma. Třeba na hradech Karlštejn, Veveří, Bezděz nebo třeba na zámku Červená Lhota. Většina organizovaných prohlídek je ale v tuhle chvíli už plná. Pořád se ale na webu Národního památkového ústavu dá najít pár míst. Třeba prohlídky zahrad na zámku Stekník v Ústeckém kraji mají ještě volná místa. Další takovýhle bezplatný prohlídkový den se uskuteční 27. září.
1: Po noční střelbě ve švýcarském Aarau je jeden mrtvý a 5 zraněných. Několik z nich je ve vážném stavu. Tiskové agentury informují, že po pachateli nebo pachatelích útoku místní policie stále pátrá. Podle médií střelba zazněla v noci na dnešek na rave party na dostihové dráze nedaleko Curychu. Na místě zasahují početné policejní hlídky, sanitky, hasiči a krizová jednotka. Slovinský cyklista Tadej Pogačar je ze hry. Po včerejším pádu v 8. etapě Vuelty má otřes mozku, zlomeninu klíční kosti s dislokací, stabilní zlomeninu 7. krčního obratle a odřeniny. Oznámil to jeho tým. S klíční kostí musí hvězdný jezdec na operaci. Kvůli otřesu mozku se Pogačar zákroku podrobí později. Dnes čekáme mraky i sluníčko, přehánky nebo slabý déšť se přidají jen výjimečně. Naměříme kolem 25 stupňů, na jižní Moravě bude až 30. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Takové byly zprávy v 10, po nich vás opět zdraví Adam Kořica, přeji hezké nedělní dopoledne, 30. srpen a teď už zase muzika let 60. až 80. Marie Rotrová, Pavel Bobek, duet s tím bláznem, s nic nezačínej.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič.

blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, trysky, přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant, jen pořádný chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy při kruku. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jinej vůz, ozeď, ostrom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při směchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Do půl jedenácté ještě určitě Iveta Bartošová, písnička Dva roky prázdnin ze seriálu Chlapci a chlapy. Takhle bude znít naše dopolední letní kino. V pořadu Máme Česko rádi vám představíme rozhlednu, ze které je vidět až na Malou Fatru. Více uslyšíme o půl jedenácté.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Český Empul se rádio pro radost ze života, neděle 30. srpen. Já vám přeji poklidné a ničím nerušené dopoledne. Naše další hudební dvojce nabídne písničky o zvířatech, více si řekneme po půl jedenácté. Máte rádi rozhled do dály? Jestli ano, tak vás určitě potěší dnešní díl pořadu Máme Česko rádi. Dáme vám totiž jeden zajímavý tip.
1: Máme Česko rádi.
2: Už dlouho jsem nezažila žádné překvapení, tak o jedno poprosím Mirka Tausiga z Klubu českých turistů. Mirku, nemám připravené vůbec nic, kam nás dnes pozvete?
3: Dobrý den, Hanko, vám i posluchačům. Tak dnes vás pozvu na výšlap do Vizovických vrchů.
2: Na výšlap, to jste mi měl říct dřív, abych se na to pořádně vybavila.
3: Nebojte se, přece bych vás ani naše posluchače nebral na nějaké těžce dostupné místa. Náš dnešní výšlap je vhodný pro děti. Zvu vás totiž na výšlap na rozhlednu Vartovna u Seninky.
2: Tak o té už jsem zaslechla, je to jedna z našich nově postavených rozhleden a má velmi zajímavý tvar, je to kovová spirála s točitým schodištěm.
3: Máte pravdu. Rozhledna byla postavena v roce 2009. Vrchol hory Vartovny se nachází ve výšce 651 metrů nad mořem a rozhledna je vysoká dalších 37 metrů. A za příznivého počasí je vidět až na malou fatru.
2: Jen jestli to není Fata Morgana.
3: Vstup je zdarma. Jen by si posluchači měli dát pozor, jaké počasí zrovna bude. Podle návštěvního řádu totiž je vstup na rozhlednu zakázán při námraze, sněhu, bouřce nebo mlze.
2: Řeknete nám něco ještě k samotnému místu. Minule u Rapštejnu jste mi vyprávěl o dávných vězních, tak bych nějakou pověst zase chtěla.
3: Vartovna již v minulosti sloužila jako strážní hora a zapalovaly se na ní varovné ohně při blížícím se nebezpečí. A že jste to vy, našel jsem pro vás jednu pověst. Říká se, že vrch je úkrytem pokladu. Je zde prý díra do země, rozširující se v podzemní chodbu a na jejím konci jsou železné dveře do tajného sklepení. A v tom se podle pověsti ukrývá velké, velké bohatství.
2: Tak proto tady Vartovnu stavěli pod záminkou kutání základů, hledali poklad. Ale třeba ho nenašli. Kdo ví, třeba se to povede některému z našich posluchačů. Anna Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Pomalu, ale jistě se nám blíží 11. hodina. Po zprávách už se na vás těší kolega Ludvík Pospíšil. Nás do té doby ještě určitě čeká i naše hudební dvojce. Ta nabídne písničky o zvířatech. Dnes je to 73 let, co byla otevřená zoologická zahrada v Brně. Z muziky let 60. až 80. nás čeká Václav Neckář, písnička Krokodýl Jeroným a pak také nahrávka Peggy Petra Spáleného. Já jsem Adam Kuřica, loučím se s vámi. Neděle 30. srpen, jedná se o poslední víkendový den letošních prázdnin, tak si ho užijte tím nejlepším možným způsobem. Já se na každého z vás budu těšit zase zítra po 6. hodině raní. Mějte se krásně a opatrujte se. Naslyšenou.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Hudební dvojice
3: a NEP. Dva jsou víc než jeden.

0: Impuls. Zprávy v 11.
1: Pěkné dopoledne. Česko má čerstvý sportovní úspěch. Matěj Lukeš je jako druhý český moderní pětibojař v historii mistrem světa v individuálním závodě. Na šampionátu v Číně potvrdil 24-letý závodník pozici světové jedničky. Vylepšil si loňský bronz. Dnešním triumfem Lukeš napodobil vítězství Michala Sedleckého z roku 2002. V Krkonošském Harachově potrápí řidiče od zítřka omezení. Začne oprava páteřní silnice přes centrum města. Práce letos potrvají do 20. října a budou pokračovat i příští rok po skončení zimy. Místostarosta města Tomáš Ploc to řekl agentuře ČTK. Průtah městem je krajskou silnicí třetí třídy. Oprava téměř dvoukilometrového úseku si vyžádá skoro 12 milionů korun. Od září čekají motoristy na Slovensku nová pravidla silničního provozu. U našich sousedů zavádějí přísnější tresty. Mezi největší změny patří pravidlo třikrát a dost. Nově se budou počítat i přestupky, které člověk udělá na kole nebo elektrické koloběžce.
2: Novinka bude fungovať jednoducho. Ak vodič za 12 mesiacov trikrát vážne poruší pravidlá cestnej premávky, musí povinne absolvovať doškoľovací kurz a preukázať, že pozná pravidlá a vie bezpečne šoférovať. Ak sa motorista dopustí štvrtého závažného porušenia, príde minimálne na 3 mesiace o vodičský preukaz, pričom musí preukázať zdravotnú aj psychickú spôsobilosť. Novela rozšírila počet závažných priestupkov, zvyšujú sa i pokuty.
1: Moravské Budějovice čeká velká sláva. Město na Třebíčsku dnes otevírá sportovní areál. Radnice dokončila úpravu atletického oválu a stavbu zázemí pro fotbalisty, včetně nových kabin. Venku jsou samostatné toalety, aby hřiště mohlo sloužit pro dopolední výuku tělocviku třem nejbližším školám. Rekonstrukci město připravovalo po konzultaci s krajským atletickým svazem. Stadion tak vyhovuje nejen pro běžecké disciplíny, ale i pro skok do dálky a výšky nebo pro hod oštěpem a vrch koulí. Místostarosta Moravských Budějovic Jan Švaříček je rád, že dokončení areálu vyšlo akorát na konec prázdnin.
3: Skutečně kabiny jsme dokončili před 2 týdny. Minulý týden proběhla kolaudace a předání. Vidíte, že to ještě není ani zabydlené, vybavené. Fotbalisti se budou stěhovat teprve příští týden, takže to je jako úplně čerstvá věc.
1: S přispěním dotací Moravské Budějovice do úpravy sportoviště investovali téměř 50 milionů korun. Dnes má být většinou polojasno až oblačno, jen výjimečně se objeví přehánky nebo slabý déšť. Nejvyšší teploty budou mezi 23 a 28 stupni. Na jižní Moravě má být až tropických 30. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Neděle 30. srpna, krátce po 11. hodině, hezké dopoledne přeje Ludvík Pospíšil a zpívá Dalibor Janda.

Ještě jednou hezké dopoledne z Českého Impulzu. Za chvíli promítá naše letní kino Hanu Zagorovou a písničku Dneska už to vím z filmu Slunce, seno, jahody. Helena Pavlovská nám poradí, jak přežít žárlivost. To už vás zvu k našemu odpolednímu programu. S Helenou Pavlovskou se v éteru potkáme přesně ve 16:45. Nabízíme výběr toho nejlepšího z vysílání Alexandra Hemaly.

jednou osud do Detroitu svál. Tam auta dělal na pásu, ty pro rychlost i na krásu, pro pány z firmy Motors General. Vždycky, když bral vejplatu, dluhy odčet a outratu, viděl, že i kdyby hodně mák. Mínus vždy zbude a ne plus, že nikdy neušetří na ten vůz, co je tu dělal značky Cadillac. Večer, když líhal v baráku, tak sny měl o tom bouráku, má dlouhej čumák, jezdí jako drak. A že nesedal na sucho, tak nápad klep ho za ucho, jak získat páro značky Cadillac. Pomalu vzít pokuse kus, až bude celý vůz.

reakci tlak. Tak aniž si kdo čeho všim, pronese ven rychlostní skříň, v podpaží volant a soustavu pák. A jak utíkal za dnem den, každým dnem blíž byl dědův sen, že jí

Vím jímu tohle ušoňák. Měl půlku kastre hranatou a druhou půlku kulatou. Měl zvláštní frak ten jeho Cadillac. A stalo se i bohužel, že každý dvířka jiný měl, jak kdyby po tý kastli přejel vlak.

stopnula hlídka z Harley. Co je to za typ tenhle Cadillac? Hej, byle svenstý ozdoby a koukej říct rok výroby. A děda řekl, rok výroby?

0: České písničky 60. až 80. let posloucháte na Českém Impulzu hned po půl 12. Dotek lásky Věna Bartošová. No a naše víkendové hlasování je o filmech s hvězdičkou. Ptáme se vás na to, jestli byste své děti nechali se dívat. Ano, ne, hlasujete na adrese www.facebook.com/Český impuls a nebo můžete hlasovat WhatsAppkou na čísle 734 787 981. Děkuju, že vysíláte s námi a teď už je to kliknutí na vás. Nechali byste děti dívat se na filmy s hvězdičkou?
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje český
1: impuls.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Dopolední program Českého Impulzu, za pár minut 12. hodina zprávy. No a doufám, že taky oběd u vás doma. No a právě teď Petr uvádí Petra. Tak bychom mohli uvést naši Impulzovic krabičku. Petr Janda si vybral písničku Petra Nováka Povídej a určitě k ní má co říct už za okamžik.
1: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Petr Novák to byl úžasný člověk, skromný, neskutečně hodný a poctivý. Mám na něj nádhernou vzpomínku, když jsme ho vzali na turné do Německa. Chtěl jsem mu dát honorář. On se na mě podíval těma bezvestnýma očima a povídá: co blbneš, já jsem si prachy vzal z domova. Tak si k té vzpomínce přidáme jednu z jeho prvních písní. Povídej, to je nádhera sama o sobě.

A pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem v tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Pěkný den. Profesionální potápěči dnes spolu s dalšími dobrovolníky pročesávají jezero Most. Hledají mladíka, který s paddleboardem zmizel na začátku měsíce při silné bouřce. Tělo druhého mladíka policie našla během dřívějšího pátrání.
2: Kvůli dnešku vznikla neformální skupina potápěčů a dalších dobrovolníků. Předem koordinovali vybavení, rozdělení sektorů a nastavovali bezpečnostní pravidla. 40 profesionálů má k dispozici čluny, sonary, drony a hlavně povolení. Policie dokonce naznačila oblast, kterou je potřeba znovu propátrat. Všem zúčastněným zároveň vzkázala: neriskujte, akce může být nebezpečná i pro zkušené profesionály.
1: Večerní nehoda auta s dodávkou skončila ve Vyžlovce v Praze východ tragicky. Vozy se srazily čelně, nehoda si vyžádala jedno úmrtí a dvě těžká a jedno lehké zranění. Případem se policisté dál zabývají, u zemřelého nařídili soudní pitvu. Češi mají v přehledu o elektřině co dohánět. Velká část Čechů se příliš nevyzná v údajích na elektroměru. Kvůli tomu pak zbytečně přeplácí za elektřinu i tisíce korun ročně. Jednoduchou spotřebu z elektroměru sice vyčte většina veřejnosti, rozlišit hodnoty vysokého a nízkého tarifu ale nezvládnou až 2/3 obyvatel. Stejné množství má problém i najít identifikační číslo elektroměru. Vyplývá to z průzkumu energetické společnosti EPET. Češi si podle průzkumu přitom v této otázce věří víc, než odpovídá jejich praktickým znalostem. Přípravy na dnešní derby pražských S jdou do finále. Slávia se musí oklepat ze dvou remíz, ve kterých přišla o body v Liberci a doma proti pražským Bohemians. Sešívané také čeká vůbec první utkání proti Spartě po květnovém incidentu, kdy jejich fanoušci vtrhli na trávník a utkání tak předčasně ukončili. Trenér slávistů Jindřich Trpišovský na zpravodajském serveru iDNES.cz řekl, že se před derby snaží zachovat chladnou hlavu.
3: Jste takový větší koncentraci, ale z těch hráčů sála daleko větší takový odhod. Jako připraveno, snažíte se vcítit do toho, kdy třeba je potřeba je víc ještě motivovat, nebo kdy naopak je trošku brzdit.
1: Derby Sparty proti Slávii se hraje dnes na stadionu na Pražské Letné. Výkop je v plánu ve 20 hodin. Dnes se má postupně prosadit sluníčko, jen výjimečně přinesou mraky, přehánky nebo slabý déšť. Naměříme do 28 stupňů. Na jižní Moravě může padnout i tropická 30. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: To byly polední zprávy, teď už Lenka Filipová a zamilovaná. Já jsem Ludvík Pospíšil a přeju krásnou neděli. Ten kratičký

Nož Pátek právě dospíval na Českém impulzu, za chvíli Valdemar Matuška, Když máš v chalupě orchestrion. Proč tuhle písničku hrajeme v našem letním kině? No jasně, chalupáři za to můžou, tenhle seriál. Máme tu neděli 30. srpna, svátek slaví Vladěny. No a co je u 30. srpna v televizním programu, tak to nám přesně v půl jedné řekne Saša Hemala. Tady na Českém impulzu.

0: Takový je poslední prázdninový víkend v programu Českého Impulzu. Po půl jedné hrajeme Ráno jedu dál, bude tu Karel Gott. Hrajeme české písničky celý den. No a ještě předtím se podíváme na večerní televizi.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: V dnešním pokračování druhé řady seriálu Docent bychom se měli dozvědět, zda existuje propojení vražd, které se staly nedávno, s těmi, kdy o život přišly tři ženy v 90. letech minulého století. Do přímého ohrožení života se pak dostává policistka Fousová, když se uvolí podstoupit roli volavky, jak se v policejním žargonu říká někomu, kdo má pachatele vlákat do policejní pasti. Zvláštní opatření, to je název dnešní závěrečné epizody Docenta ve 20.10 na ČT1. Kdo máte rádi fantasy snímek, možná si nenecháte ujít ten s názvem Thor Ragnarok. Náš hrdina zjišťuje, že v sídle bohů už nevládne jeho otec Odin, ale jeho nevlastní bratr, a Thor se ocitá ve vězení. A to v neznámém světě na konci vesmíru. Thor Ragnarok ve 20.15 na Primě. Dvěma epizodami pak na nově pokračuje policie Modrava. Zatímco v té první je zavražděna dcera předsedy krajského soudu v Plzni, v té druhé se domů vrací Čecho-Australan, který se rozhodl, že na Šumavě zakoupí malý hotel. Při příjezdu ale zjistí, že jeho bratr, kterému na hotel poslal peníze, je nezvěstný. Návrat z Austrálie začíná v 21.35, též na Nově. Přeji hezký nedělní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Na českém Impulzu právě dospíval Jiří Korn, za chvíli 13. hodina zprávy, potom Lenka Haluzová, já Ludvík Pospíšil vám popřeju krásný zbytek víkendu, no a ještě pro vás mám dvě písničky z televizních seriálů v naší hudební dvojici. Jednak to bude Létající Čestmír Michala Davida a Jitka Zelenková bude zpívat Mít svůj kout. No a tahle písnička je ze seriálu, no já to slyším, Dynastie Nováků, je to správně. Děkuju, že jste s námi. Mějte se hezky a zítra naslyšenou.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Hudební dvojice.
3: Aneb 1 plus 1.

hvězdář jménem Kepler ti odkázal svůj snář a Galileo Braille a Shakespeare kalamář a z Picassova plátna se šklebí tvoje tvář. Sám na sebe se díváš, ten Picasso hold uhád, co já tak dobře vím. Tak rád bys se vším praštil, jo, na mou duši vším.

muži, jak pilou z

nebo scháníš larvy a sidol na zobák. A přesto valem chřadne, jak obyčejný pták. Co mu asi schází?

0: rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
3: Pěkný den. Začínáme dobrou sportovní zprávou. Česká rychlostní kanoistika slaví na světovém šampionátu další medailový úspěch. Deblkajak Daniel Havel a Jakub Špicar získal v polské Poznani bronz na pětistovce. V současné olympijské disciplíně jde o jejich první světovou medaili. V této sezóně navázali na bronz z evropského šampionátu v Portugalsku. Havel se Špicarem v rozhovoru pro Českou televizi neskrývali nadšení.
4: Já jsem tady před 16 lety získal svoji první medaili na svém první mistrovství světa. Doufám, že tohle není poslední, ale jsem za ní strašně šťastný a byl to skvělý závod.
5: Já jsem taky nadmíru spokojený, je to naše první světová medaile na téhle trati. Dlouho jsme na ní čekali. Já jsem fakt nadmíru spokojený, to tady vyšlo. Vyšlo nám to vlastně tady loni na světovém poháru, tak asi to tady máme rádi.
3: Medaile v Poznani těsně unikla kajakáři Josefu Dostálovi, který bojuje s nemocí. Na mistrovství světa neobhájil titul a v závodě na 500 metrů dojel čtvrtý. Na Semilsku včera spadlo malé letadlo. Při večerní nehodě zemřel pilot. Zraněním podlehl i přes úsilí záchranářů. Příčinu a všechny okolnosti zjišťuje kriminální policie ze Semil společně s Ústavem pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. Policejní mluvčí to řekla agentuře ČTK s tím, že pilot byl českým občanem. Islandští voliči rozhodli. V referendu odmítli obnovit jednání o vstupu do Evropské unie. Proti bylo skoro 53% hlasujících. Podle agentur to vyplývá z konečného výsledku sčítání. Jednání se přerušila zhruba před 13 lety. Proti jejich obnovení hlasovalo přibližně o 12 000 lidí víc, než kolik bylo pro, píše to agentura DPA. Island je zakládajícím členem NATO a už je součástí jednotného evropského trhu i schengenského prostoru. Karlovy Vary ožijou folklorním festivalem. Letos akce zaplní lázeňské město lidovou hudbou a tancem od 2. do 6. září. 31. ročníku se zúčastní 5 zahraničních a 8 tuzemských souborů. Do Karlových Varů dorazí podle ředitele festivalu Jana Boháče okolo 300 folkloristů. Z největší dálky přijede soubor z Kyrgyzstánu. Dorazí také sousedé ze Slovenska nebo třeba soubory z Kréty a Estonska. Dnes čekáme i dál sluníčko i mraky, přehánky nebo slabý déšť se přidají jen výjimečně. Naměříme kolem 25 stupňů, na jižní Moravě bude až 30. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: Jsou 3 minuty po 13. hodině, zprávy jsou za námi, od mikrofonu vás zdraví Lenka Haluzová, budu s váma dneska celé odpoledne. No a hned vám pouštím Marii Rotrovou a její Déšť. Hezký poslech.

0: mnohem víc. Český impuls. Víkend pro radost ze života.
1: Chemie se stala mým hobby, nepovím vám už od které doby. Za vesnicí v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voly, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede.

Magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny, s rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde do kebule, zum, zum, zum, zum, že mi to

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost života. Krásnou neděli vám přeju. Právě dozněla písnička K mikrofonu čelem od Karla Zicha a Pavla Bobka. Za chvilku už budeme cestovat s Jirkou Kolbabou a budeme se potápět v Keni. Proč tam potápěči jezdí radši než do tradičních potápěčských středisek? Tak o tom se Jirka rozpovídá už za pár minut, no a předtím stihneme třeba písničku z letního kina. Zazněla ve filmu Rebelové a bude to Stín katedrál od Heleny Vondráčkové a Václava Neckáře.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Krásné nedělní odpoledne s datem 30. srpna. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Hrajeme vám rádi a jen to nejlepší, co máme, z let 60. až 80. a v následujícím hudebním bloku to bude třeba písnička On je náš pán od Petra Habky. Ale teď už hurá do světa, budeme se zdržovat pod vodou. Naším cílem je Keňa, která je rájem pro potapěče.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Jirko, mají šanci vody v okolí keňské Mombasy konkurovat typickým vyhlášeným potápičským lokalitám, jakými jsou třeba Karibik nebo Rudé moře?
3: Honzo, mě to těžko hodnotí. Já ty tradiční potápičské lokality moc nemám rád a moc se neuznávám, protože tam bývá mnoho potápěčů a tím pádem bývá ten korál často velmi zničený. Já znám korál absolutně neporušený v místech, kde nejsou turisté, kde není běžný turismus rozvinut a tam jsou korály daleko hezčí. Takže považoval bych Keňu za velmi slušný průměr. A Keňa do nedávna ještě nebyla vyhlášeným místem pro potápěče, to se stalo až teprve nedávno a zejména jižně od Vatamu, od Modré laguny, po Mida Creek, což je od Mombasy několik set kilometrů téměř, tak tam v té oblasti skutečně můžeme najít takový národní park, mořský národní park, který má rozlohu asi 10 kilometrů čtverečních a tam jsou ty nejkrásnější lokality, také jeskyně.
2: A je to lokalita vyloženě pro školené potápěče s přístroji, anebo si tam přijde na své i amatér se šnorchlem?
3: Určitě si tam přijde na své, všude si přijde na své i amatér se šnorchlem, to je potřeba vždycky zdůraznit. Kurzy potápění, potápické výlety, ať už pro ty profíky nebo pro ty amatéry, jsou tam všude organizovány. Tady pro ty profesionály je ještě jedno specifikum a to jsou právě ty jeskyně, jsou tady zaplavená říční údolí a jeskyně, které bývají vždycky odlišné, ať už je příliv nebo odliv. Dlužno ale říct, a na to chci upozornit posluchače, kteří by se chtěli vydat potápět do Keni, že tady hrozí, že zejména mezi červnem a srpnem můžou být docela kalné, takové bouřlivé vody, takže to se nedoporučuje jezdit sem přímo. Ale v těch jiných částech roku mohu potápění v Keni určitě vřele doporučit. A pozor, ještě jedna zajímavost, když budeme velmi pozorní a budeme hledat, tak zjistíme, že na některých těch potápěckých bázách jsou zaměstnáni třeba i Češi a můžeme ve svém mateřském jazyce se tady snadno domluvit, ať už na kurzu, anebo na profesionálním potápění.
2: Když tedy za potápěním, tak proč ne do Keni? Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Dobrý den vám přeje Milan Drobný. Rádio Český Impuls vám hraje někdy taky moje písničky. Tak poslouchejte.
1: Vážila málo, v oku jí hrálo a měla je.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Písnička Ruce vzhůru, Lásko, vzdej se právě dozněla na Českém impulzu. Pro vás už je připravená hudební dvojice, budou to písničky o večeru. Zazní Kaňonem takhle k večeru od Jiřího Suchého a Karla Štědrého a taky Večírek od Sagvana Tofiho. Ať se vám hezky poslouchá.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Jsou nesmělé. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Pěkné odpoledne. Prezident a premiér zakopali válečnou sekeru. Petr Pavel a Andrej Babiš obnovují společné schůzky. Předseda vlády tvrdí, že s hlavou státu nemá žádný problém. Společně se po nějaké době sešli ve čtvrtek.
2: Tady není žádný boj. Pan prezident mě požádal, já jsem ho přijal samozřejmě a probrali jsme věci, které podléhají kontrasignaci, zahraniční cesty, koordinaci.
1: Babiš se chce s Pavlem setkávat podle potřeby. Prezident na CNN Prima News řekl, že by vedle premiéra rád přivítal i ministra zahraničí Petra Macinku.
3: Těch věcí, které bychom měli domlouvat, je celá řada. Například při prosazování zájmu České republiky, tak abychom se nějak nekřížili a naopak ten efekt maximalizovali.
1: Vztahy mezi vládou a prezidentem narušil spor o účast hlavy státu na summitu NATO v Ankaře. Petru Pavlovi tam nakonec zajistilo účast předběžné opatření ústavního soudu. I přes obnovení schůzek ale prezident nehodlá stáhnout kompetenční žalobu. Stovky policistů dnes pohlídají fotbalové derby Sparty a Slávie. Policie duel vnímá jako rizikový a bezpečnostní opatření připravuje několik týdnů. Poslední pražské derby letos na jaře skončilo předčasně poté, co v Edenu vtrhli na trávník fanoušci Slávie. Tentokrát rivali pohostí Sparta na Letné. Ta předem avizovala, že investovala do zajištění bezpečnosti 700 tisíc korun. Duel má výkop v 8 hodin. Policie upozornila i na dopravní omezení, která se krátkodobě dotknou městské hromadné dopravy. Lidé by měli také počítat s tím, že se před zápasem i po něm budou v okolí stadionu tvořit kolony. Pro úplnost doplním, že je toho na fotbalovém programu dnes víc. Už ve 3 hodiny přivítá Liberec Hradec Králové. Od 5 pak Teplice poměří síly s Jabloncem a plzeňská Viktoria se Slováckem. Tenisovou legendu dojala pocta, které se jí dostalo. Roger Federer korunoval svou veleúspěšnou tenisovou kariéru vstupem do síně slávy. Během včerejšího proslovu se při oficiálním uvedení do vybrané společnosti 45-letý Švýcar několikrát neubránil slzám. V americkém Newportu řekl, že jde o jedno z největších ocenění v jeho životě. Sláva prý nikdy nebyla jeho cílem, chtěl pouze strávit život tím, co miluje. Jeden z nejlepších hráčů historie vyhrál jako první muž 20 grandslamových turnajů, z toho má rekordních 8 titulů z Wimbledonu. Celkem ovládl 103 turnajů, na prvním místě žebříčku strávil 310 týdnů. Na kontě má Federer i triumf v Davis Cupu a olympijské zlato ve 4 hře. Zítra budou na obloze převládat mraky, na většině území i dešťové, lokálně se můžou objevit bouřky. Postupně má mraků ubývat, naměříme maximálně 25 stupňů, na jihovýchodě a východě bude až 28. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Pěkné nedělní odpoledne přeju. Zprávy ve 2 hodiny jsou za námi. S vámi je Lenka Haluzová. A hodinu nám otevírá kapela Olympic písničkou Jako za mlada. Já vám přeju příjemný poslech.

0: Hezkou neděli. Na Českém impulzu právě dozněla písnička Hlupáku najdu tě od Jana Čenského. K nedělnímu odpoledni připojíme tip na hezký výlet, ať se jenom neválíme na gauči. Máme Česko rádi, vám představíme rozhlednu, ze které je vidět až na Malou Fatru. Která to je, tak to se dozvíte za chvilku. No a předtím písnička z letního kina, z filmového muzikálu Starci na chmelu, Život je bílý dům a Karel Gott.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Krásnou poslední srpnovou neděli máme 38. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, kde hrajeme jen to nejlepší z let 60. až 80. Za chviličku Radovánky, Iveta Bartošová a Michal David. No ale teď jdeme na výlet. Máte rádi rozhled do dály? No tak pak jste tady správně.
1: Máme Česko rádi.
2: Už dlouho jsem nezažila žádné překvapení, tak o jedno poprosím Mirka Tausiga z Klubu českých turistů. Mirku, nemám připravené vůbec nic, kam nás dnes pozvete?
3: Dobrý den, Hanko, vám i posluchačům. Tak dnes vás pozvu na výšlap do Vizovických vrchů.
2: Na výšlap, to jste mi měl říct dřív, abych se na to pořádně vybavila.
3: Nebojte se, přece bych vás ani naše posluchače nebral na nějaké těžce dostupné místa. Náš dnešní výšlap je vhodný pro děti. Zvu vás totiž na výšlap na rozhlednu Vartovna u Seninky.
2: Tak o té už jsem zaslechla, je to jedna z našich nově postavených rozhleden a má velmi zajímavý tvar, je to kovová spirála s točitým schodištěm.
3: Máte pravdu. Rozhledna byla postavena v roce 2009. Vrchol hory Vartovny se nachází ve výšce 651 metrů nad mořem a rozhledna je vysoká dalších 37 metrů. A za příznivého počasí je vidět až na malou fatru.
2: Jen jestli to není Fata Morgana.
3: Vstup je zdarma. Jen by si posluchači měli dát pozor, jaké počasí zrovna bude. Podle návštěvního řádu totiž je vstup na rozhlednu zakázán při námraze, sněhu, bouřce nebo mlze.
2: Řeknete nám něco ještě k samotnému místu. Minule u Rapštejnu jste mi vyprávěl o dávných vězních, tak bych nějakou pověst zase chtěla.
3: Vartovna již v minulosti sloužila jako strážní hora a zapalovaly se na ní varovné ohně při blížícím se nebezpečí. A že toto vy, našel jsem pro vás jednu pověst. Říká se, že vrch je úkrytem pokladu. Je zde prý díra do země, rozširující se v podzemní chodbu a na jejím konci jsou železné dveře do tajného sklepení. A v tom se podle pověsti ukrývá velké, velké bohatství.
2: Tak proto tady Vartovnu stavěli pod záminkou kutání základů, hledali poklad. Ale třeba ho nenašli. Kdo ví, třeba se to povede některému z našich posluchačů. Anna Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Hana Hegerová právě na Českém impulzu dospívala písničku Čím dál tím víc. Přeju vám krásné nedělní odpoledne. 15. hodina se blíží, ale před zprávami si ještě budeme hrát, a to i impulzovic krabičku. Tentokrát vybírala Petra Janu a vybrala si věnování od Lenky Filipové. Hezký poslech.
1: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
2: pak hrnky,
1: flešky, kufříky, vyměním za kuponky.
2: Škola volá!
3: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
4: Petra Janů uvádí písničky z impulzovic krabičky.
5: Věnování je typická písnička Lenky Filipové. Má krásný text, který dokonale vystihuje ženskou duši. A Zdeněk Rytíř psal písničky přímo na tělo, to je z toho slyšet. Dokázal se přitom dokonale vcítit do dívčích pocitů a problémů. A kolikrát jsem si myslela, že si Lenka dokonce psala sama. Když jedu od někud z koncertu pozdě a slyším tuhletu písničku, tak si ji samozřejmě pustím nahlas, protože mě dost dojímá.

rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Hezké odpoledne. U severního Kypru probíhá rozsáhlá záchranná a pátrací akce. Převrátila se tam osobní loď. Na palubě mělo být v době neštěstí 270 lidí. Jak píše zpravodajský server Novinky.cz, nejsou zatím hlášené žádné oběti. Situace se ale stále vyvíjí. Podle aktuálních informací agentury AP loď plula z přístavu Kyrenia do Turecka. Plavidlo se převrátilo poté, co jen několik kilometrů od pobřeží začalo nabírat vodu. V Kutné Hoře v noci hořelo v 6. patře bytového domu. Hasiči evakuovali 20 lidí. Jednoho člověka zachránili ze zakouřeného prostoru pomocí vyváděcí masky. Škoda ani příčina požáru zatím nejsou známé. Mluvčí středočeských hasičů to řekl agentuře ČTK. Pro obyvatele domu přistavili autobus, ve kterém mohli přečkat dobu zásahu. Poté, co budovu zkontroloval statik, mohli se lidé vrátit do svých bytů. Policie na Klatovsku řeší mimořádný případ záškoláctví. 49-letou ženu obvinila za přečin ohrožení výchovy mládeže. Podle serveru Novinky.cz je podezřelá, že úmyslně neposílala svoji 14-letou dceru do školy a místo toho s ní byla v Egyptě. Obviněná žena se hájí, že s dcerou jeli na dovolenou a při odjezdu jí údajně postihly zdravotní komplikace. Místní kamarád jim prý v Egyptě pomohl sehnat ubytování. Dívka zameškala téměř 900 hodin. Na Jizersko-horské železnici přibude nízkopodlažních vlaků. České dráhy pořídily dalších 9 vlaků Regio Spider, které budou jezdit hlavně na Frýdlansku. Vozy České dráhy odkoupily z Německa, kde jezdily u hranic s Francií. Pořízení vlaků a jejich modernizace, včetně těch současných, přijde národního dopravce zhruba na 500 000 000 korun. Agentuře ČTK to řekl náměstek ředitele Českých drah Jiří Ješeta.
2: Jsou asi 25 let starý, na druhou stranu životnost vlaku je běžně 40 až 50 let, takže bych se z toho jako neděsil. Modernizovali jsme jako České dráhy v našich dílnách pro opravu vozidel, dovybavili jsme je na standard Libereckého kraje, to znamená mají Wi-Fi, klimatizaci, zásuvky, informační systém, tady ty speciální polepy, tak ty jsou pro Liberecký kraj nové, ale jinak nové nejsou, jsou jenom modernizované.
1: Jizersko-horská železnice představuje skoro 40% rozsahu železniční dopravy v kraji. Ročně přepraví kolem 3,5 milionu cestujících a zájem o ní roste. Zítra bude zpočátku oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo přehánkami. Během odpoledne má ale oblačnosti ubývat až na polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Zprávy v 15 hodin jsou za námi, děkujeme za ně do redakce zpravodajství. Já jsem Lenka Haluzová a budu vám celé nedělní odpoledne hrát ty největší české a slovenské hity 60. až 80. let. Hodinu nám otevírá Marie Rotrová a Jiří Bartoška písničkou Klíč pro štěstí.

To je dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka.

Mohu ti být ruby, já pochopím. A je to možná hloupost nesmírná, s níž odvážím se přát. Chtěj mi lásku brát.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas, spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak zdá, dokud žiju, žiju rád. S polemizí osení, na tom se nic nemění.

někdy lokaj, jindy pán. Hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

0: písničku Šel jsem světem. Krásnou neděli. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, kde pokračuje naše víkendové hlasování. Filmy s hvězdičkou vždy budily pozornost náctiletých. Slibovali totiž aspoň malé množství erotiky nebo kašírovaného násilí. Televizní pořad ale nakonec přece jenom vybírají rodiče. Nechali byste děti dívat se na filmy s hvězdičkou? Hlasujte v naší anketě na Facebooku na adrese www.facebook.com/Český impuls anebo WhatsAppkou na čísle 734 787 981. Teď pro vás písnička z letního kina. Hana Zagorová, Petr Kotwald a Standa Hložek a Můj čas ze seriálu Sanitka.
1: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
2: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
3: Pak hrnky, flašky, kufříky,
2: vyměním za kuponky.
3: Škola volá!
4: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
5: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Krásnou neděli s datem 30. srpna vám přeju z Českého impulzu. Hrajeme vám rádi a jen to nejlepší, co máme z let 60. až 80. A připravujeme pro vás i hudební dvojici. Budou to písničky o zvířatech, protože právě dneska je to 73 let, co byla otevřená zoologická zahrada v Brně. Tak jaké to budou, se dozvíte za chvíli a předtím si užijte třeba Karla Zicha a Kudy Tudy.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Radka tu má prázdnej dům.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Písnička Perníková chaloupka od Františka Ringočecha právě dozněla na Českém impulzu. No a pro vás už je nachystaná hudební dvojice. Máme písničky o zvířatech. Petr Spálený a Peggy a jako první Krokodil Jeroným a Václav Neckář. Ať se vám hezky poslouchá.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Hudební dvojice
5: a neb ve dvou se to líp táhne.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
3: Hezké odpoledne. Petr Pavel zatím s opětovnou kandidaturou váhá. Prezident se ještě nerozhodl, zda se bude podruhé ucházet o post hlavy státu. Odmítá proto, že by vedl předvolební kampaň za své znovuzvolení, jak o něm uvedli někteří představitelé vlády. Pavel to řekl v předtočeném rozhovoru pro CNN Prima News, který televize odvysílala dnes. Hlava státu zdůraznila, že kampaň by vedla až poté, co svou kandidaturu ohlásí. Své rozhodnutí chce prezident oznámit v polovině příštího roku. Mezi Planou nad Lužnicí a Táborem už zase jezdí vlaky. Provoz se tam na 3 hodiny zastavil kvůli tragické nehodě v Sezimově Ústí, kde zemřel člověk po srážce s vlakem. Podle Českých drah v úseku Kyvadlově jezdily náhradní autobusy. O obnovení provozu na trati informoval mluvčí správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Profesionální potápěči dnes spolu s dalšími dobrovolníky pročesávají jezero Most. Hledají mladíka, který s paddleboardem zmizel na začátku měsíce při silné bouřce. Tělo druhého mladíka policie našla už během dřívějšího pátrání, pokračuje Dušan Valenta.
4: Kvůli dnešku vznikla neformální skupina potápěčů a dalších dobrovolníků. Předem koordinovali vybavení, rozdělení sektorů a nastavovali bezpečnostní pravidla. 40 profesionálů má k dispozici čluny, sonary, drony a hlavně povolení. Policie dokonce naznačila oblast, kterou je potřeba znovu propátrat. Všem zúčastněným zároveň vzkázala: neriskujte, akce může být nebezpečná i pro zkušené profesionály.
3: Česká rychlostní kanoistika slaví na světovém šampionátu další medailový úspěch. Debl-kajak Daniel Havel a Jakub Špicar získal v polské Poznani bronz na 500. V současné olympijské disciplíně jde o jejich první světovou medaili. V této sezóně navázali na bronz evropského šampionátu v Portugalsku. Havel se Špicarem v rozhovoru pro Českou televizi neskrývali nadšení.
5: Já jsem tady před 16 lety získal svoji první medaili na svém prvním mistrovství světa. Doufám, že tohle není poslední, ale jsem za ní strašně šťastný a byl to skvělý závod.
6: Já jsem taky nadmíru spokojený, je to naše první světová medaile na téhle trati, dlouho jsme na ní čekali. Já jsem fakt nadmíru spokojený, to tady vyšlo. Vyšlo nám to vlastně tady loni na světovém poháru, tak asi to tady máme rádi.
3: Medaile v Poznani těsně unikla kajakáři Josefu Dostálovi, který bojuje s nemocí. Na mistrovství světa neobhájil titul a v závodě na 500 metrů dojel 4. Zítra bude zpočátku oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo přehánkami. Během odpoledne má ale oblačnosti ubývat až na polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
7: Krásnou neděli. Je krátce po 16. hodině. Zprávy jsou za námi a před námi hodina plná zábavy v podobě těch nejlepších scének z minulého týdne. Předtím trocha muziky. To první, co vám pustím, je Pavel Vítek a Má svůj den. Hezký poslech. Má

0: On totiž sleduje, jak se ona dívá na herce a mučí jí dotazy, zda by eventuálně herci dala. Přítelkyně se nedávno opozdila, šla z práce a protože chtěla zabránit scéně, tak pro jistotu hned ve dveřích volala. Dneska udělám tvoje nejoblíbenější jídlo, budou škubánky. A manžel se na ní vrhl a sfackoval ji. Dohra byla u doktora a muž tam docela vážně tvrdil. V tu chvíli, jak řekla, že mi udělá škubánky, tak mi bylo jasný, že jde od milence a že jemu už dala naše maso. Má další rada pro přežití žárlivosti proto zní. Nevina nikoho nezachrání. Nikoho nezachrání ani nebezpečí. Jeden můj kamarád na venkově měl hysterický záchvat žárlivosti, protože si všiml, že když hasili jejich stoh, tak jeho žena stála obzvlášť těsně vedle traktoristy. Jeden můj známý odešel z domova. Truchlil. Všiml si totiž, že jejich jezevčík se přátelsky choval k instalatérovi. A bylo mu tedy jasné, že instalatér spí s jeho ženou. Jak přežít žárlivost? Má rada zní, pomohou vám lži. Po návratu ze služební cesty mé sestřenici její manžel řekl. Musel jsem spát se sekretářkou v jednom pokoji, protože to při rezervaci spletli a v hotelu nebylo jiné místo. Má sestřenice nejdřív řvala. A snad mi nechceš namluvit, že jsi s ní nic neměl. A pak se sestřenice vzpamatovala a dodala. No vlastně, je to možné, protože víš, jak jsi byl pryč, tak jsem se přes noc zdržela u šéfa, no a taky mezi náma nic nebylo.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za chvíli nás pobaví režisér Zdeněk Troška, bude vzpomínat na francouzskou kuchyni. Ale ještě předtím si budeme trošku hrát, pustím třeba Lenku Filipovou a její částečné zatmění srdce.
1: Český impuls, rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Krásné nedělní odpoledne na Českém impulzu. Právě dozněla písnička od Lucie Bílé, Zpíváš mi rekviem. No a pro vás už je připravena další porce zábavy. Režisér Zdeněk Troška nám přiblíží, jak žili a hlavně jedli bohaté francouzské rodiny. Během středoškolských studií ve Francii pana Zdeňka pozvala na návštěvu jedna ze spolužaček.
1: Já jsem chodil do třídy, kde jako učila hodně hudba. Ta jsem hrál na piano a ona tam byla a že mají doma taky piano, že k ní musím přijít. Tak mě pozvali a to poslali vedení školy na tištěnou pozvánku, že musí madame Pikman Pastré mají tu čest pozvat vašeho žáka tehdy a tehdy tolik a tolik na jídlo. Teď jsem byl poučen, že musíte do takových rodin chodit přesně tak, jak je to na té pozvánce. Je fopa, když přijdete o 5 minut dřív nebo o 5 minut pozdě. Tak já tam stál u těch vrat, jak čuza u fary, rozumíte? Pardon teda. A čekal jsem, až tohle začali zvonit, tak jsem zazvonil, madame odevřela tohleto, bonjour! Teď oni takhle vejou, ty francouzsky všechny. Tak mě uvedli a teďko jsme šli přes tu jídelnu a já jsem se ušiml prostřeného stolu a vzadu v takovém výkrenku velikým stál klavír. Říkal jsem, rodina opravdu na výši. Vedli mě do salonu, kde vedle krbu stál další klavír. Pianino. Do kurnia, kurnia. To je nějaká opravdu filharmonie tady úplně. Tak jsme seděli, hovořili jsme ušlechtile o ušlechtilých věcech. Mě už kurčelo břiše. Madame říkala, že teda jako, že ona taky hrála a měla tam připravený noty pro Elišku. Od Beethovena, že mě zahraje, tak si sedla k pianu. Já když jsem viděl, jak pokládá ty prsty, to je jako, když trčíte hrábě do hnoje, rozumíte, pane?

0: Da. Chudák Beethoven. Já jsme zatleskal, jako. Ona znala stejně jenom těch prvních 16 taktů. No a pak teda říká, a vy se jako rodina taková hudební? A on říká, ne, jak vám říkám, tohle to je moje piano, ještě za svobodná jsem si sem sebou vzala. No a tam ten klavír v té jídelně, ten výklenek je tak jako nešikovný. Já jsem si říkal, jaký kus nábytku by si tam nejlépe vyjímal. No tak jsem koupila ještě klavír. Ba ty vole. Měli 4 děti, 3 holky a kluka a psa. No psa, kdybyste to viděli. Já vůbec nevím, kde to sebrali. Kde to naklonovali. Něco hnusnějšího jsem v životě neviděl. To mělo dlouhý tenonký nožičky, furt se to takhle třáslo. To byl takový skurvený, takový krysařík, ale já nevím, s čím to bylo spářený, jo. To, já nevím, čím. Vyvalený oči, odřený, úplně takhle rozumíte, no šeredný to bylo, teda fojcerka hajzem, jsme se nikdy neměli rádi. On mě taky neměl rád, jak kde, když jsem mohl se do něj kop pod stolem, rozumíte, on furt na mě ďafal. No nicméně, teda, pak když jsme si jako řekli, že to už je na čase, aby jsme zasedli ke stolu, tak mě ukázali, kam si mám sednout, tak já jsem si sedl a oni všichni stáli. Co se děje? Tak jsem si taky stoup, protože tam u nich se ještě dodržovalo takové, že jako hlava rodiny dá pokyn. Tam se stálo Kerry u svý židle, musí pokyne a vy si můžete sednout. A na předem určené místo pro vás. Jenže musí Marcel si odskočil na WC a my jsme tam stáli nad tím stolem, jak nad rakví, rozumíte? Tak já jsem hned zkontroloval, říkal jsem, nádobí ho tady mají teda jak na přehlídce, ale nikde nic, tak to se asi hřeje v té kuchyni. Teďko on furt dlouho nešel. Já pám, my tady chcípneme hlady ve stoje, jsem pověděl, kam šel, kde je. Musím Marcia šel na ten záchod, pám, jestli má průjem, no tak to je jasný. No naštěstí teda jako za chvilku musím Marcia přišel, tak jsme si sedli, pokynul. Jsme si sedli a teďkon vám byl před krm. To bylo asi 8 hrášků, 2 řetkvičky a půlka rajského jablíčka. Oni okolo každého talíře měli spoustu léků, ten Ford jsem si potom vzal do toho filmu Slunce, Zeno, Erotika, ten doktor, jak to tam, to měli na žaludek, na trávení, na tlustý střevo, na tenký střevo, a tou vidličkou honila ten hrášek po tom talíři, rozumíte? Kuch, teď se jí to povedlo. No a teď vám ho žvejkala, jak kus bifteku, asi 3 minuty. Já pak, ty vole, já to vzal, udělal jsem chlamst, a teď jsem čekal, že mě přidají, ani hovno milostivá paní nic, nechali mě vyhnít, a když to sezobali, no opravdu. Tak řekla, Zdeněk, my vám děkujeme za vaši návštěvu a těšíme se zase někde. Já jsem řekla, a to je všechno tohleto? A madam řekla, ale my jsme vás pozvali jenom na předkrm. Oni jsou tak sprostý, že vás pozvou buď na předkrm, nebo na hlavní jídlo, a nebo na moučník. A vy musíte opravdu čekat, až oni to všechno sežerou, a pak vám dají pišingr a trochu džusu.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog. A klid v autě.
2: Přepočítá. Vám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
7: Telegram s adresou svět.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Hezké odpoledne. Hasiči bojují s požárem u Popic na Znojemsku. Na místě vyhlásili druhý ze 4 stupňů poplachu. Oheň zasáhl 4 hektary smíšeného porostu, tedy trávu, pole i les. Mluvčí hasičů Štěpán Komosný uvedl, že už se povedlo šíření plamenů zastavit. Podle přehledu zásahů hoří v oblasti Popického vrchu, což je výběžek Národního parku Podyjí. Taťána Kuchařová do toho znovu praštila. 38letá Miss World 2006 se v tichosti podruhé vdala. Obřad proběhl na státním zámku Opočno. Podle informací webu Express.cz se druhým manželem české modelky stal doktor a majitel prestižní stomatologické kliniky, který se jmenuje Ondřej. Stejně jako její první choď, hudebník Ondřej Brzobohatý. S ním se Kuchařová rozešla koncem roku 2021 a v roce 2022 oficiálně rozvedla. Automaty s psychoaktivními látkami dostanou na Slovensku stopku. Dnes jsou volně dostupné v nákupních centrech a na ulicích. Výrobky s psychoaktivními látkami se prodávají například v podobě bonbonů, které svým barevným obalem lákají hlavně děti, pokračuje Josef Balko.
2: Ľahká dostupnosť látok, ktoré ovplyvňujú psychiku a správanie človeka, zamestnáva už aj zdravotníkov. Vyšetrenia sú na dennom poriadku, pričom častými konzumentmi sú mladí vo veku od 12 do 17 rokov. Štát ide preto posilniť ochranu proti novým drogám. Zásadným spôsobom zmení pravidlá. Namiesto zákazu jednotlivých látok bude generovať celé chemické skupiny. Navyše automaty úplne zakáže. Tie z ulíc definitívne a navždy zmiznú.
1: Filip Salač má za sebou smolný den. 24-letý český závodník první velkou cenu po životním triumfu v mistrovství světa silničních motocyklů nedokončil. Z dnešního závodu Moto2 ve španělské Aragonii odstoupil kvůli zranění v 7. kole. Podle informací televize Nova Sport měl potíže s palcem levé nohy, který mu natekl a znemožňoval řazení. Zítra bude zpočátku oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo přehánkami, během odpoledne má ale oblačnosti ubývat až na polojasno, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Je lehounce po 17. hodině, přeju vám krásnou neděli. Teď je pro vás připravená písnička Tulák po hvězdách od Petra Reska. Já jsem Lenka Halozová, přeju příjemný poslech.

0: Právě dozněla písnička Zavolejte stráže. Vy posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Blíží se večer, možná byste se rádi podívali na nějaký pěkný film a jestli nevíte na jaký, tak jste tady správně. Saša Hemala pro vás testuje programem, svoje tipy už za pár chvil poví. Ještě předtím si ale zahrajeme několik písniček, čeká nás další z letního kina, bude ze seriálu Doktor z Vejminku, Valdemar Matuška a Když jdou na mužskýho léta.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.

0: Posloucháte Český impuls.
1: Naše první lásky jsou jako báby bez zubé. Jako báby bez zubé, když olizují cukr látka. Naše první lásky jsou jako báby bez zubé. Jako báby bez zubé, když olizují cukr látka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube, že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube, že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Pejsek zaštěká, už mu nos dají náhubek, misku guláše mu podstrčí a zaríglují vrátka. Člověk zaštěká a už mu dají náhubek, misku guláše mu podstrčí a zaríglují vrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube, že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube, že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, no to jsem zvědav, jak ti bude, až ti roku přibude. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, věř mi, že už tu všecko kdysi bylo a zase bude. A když není co do huby, tak se bije na buben. Špejle z jitrnice předělávají na párátka. A když není co do huby, tak se bije na buben. Špejle z jitrnice předělávají na mávátka. Tak se nám nesměj, ty můj malý nerozumný Jakube, že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tak se nám nesměj, ty můj malý nerozumný Jakube, že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tolik trubačů a hasič majstrů dulo do trubek, až z té kupy moudrosti světu vyrašila bratka. Tolik trubačů a hasič majstrů dulo do trubek, až z té kupy moudrosti světu vyrašila bratka. Jen se nám nesměj, ty můj malý nerozumný Jakube, že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tak se nám nesměj, ty můj malý nerozumný Jakube, že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, no to jsem zvědav, jak tu bude, až ti roku přibude. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, věř mi, že všechno už tu kdysi bylo a zase bude. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, Jakube.
2: Hezké nedělní odpoledne, máme 30. srpna, vy posloucháte Český impuls a připravujeme pro vás další porci těch nejlepších českých a slovenských písniček z 60. až 80. let. V následujícím hudebním bloku to bude třeba Mis dobrých nadějí od Hany Zagorové, ale teď už Alexandr Hemala a jeho televizní tipy.
0: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
3: V dnešním pokračování druhé řady seriálu Docent bychom se měli dozvědět, zda existuje propojení vražd, které se staly nedávno, s těmi, kdy o život přišly tři ženy v 90. letech minulého století. Do přímého ohrožení života se pak dostává policistka Fousová, když se uvolí podstoupit roli volavky, jak se v policejním žargonu říká někomu, kdo má pachatele vlákat do policejní pasti. Zvláštní opatření, to je název dnešní závěrečné epizody Docenta ve 20.10 na ČT1. Kdo máte rádi fantasy snímek, možná si nenecháte ujít ten s názvem Thor Ragnarok. Náš hrdina zjišťuje, že v sídle bohů už nevládne jeho otec Odin, ale jeho nevlastní bratr, a Thor se ocitá ve vězení. A to v neznámém světě na konci vesmíru. Thor Ragnarok ve 20.15 na Primě. Dvěma epizodami pak na nově pokračuje policie Modrava. Zatímco v té první je zavražděna dcera předsedy krajského soudu v Plzni, v té druhé se domů vrací Čecho-Australan, který se rozhodl, že na Šumavě zakoupí malý hotel. Při příjezdu ale zjistí, že jeho bratr, kterému na hotel poslal peníze, je nezvěstný. Návrat z Austrálie začíná v 21.35, též na Nově. Přeji hezký nedělní večer.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Právě dozněla písnička Až budem to mít od Lenky Filipové. Nám se pomaličku, ale jistě blíží 18. hodina. Do zpráv v celou vás nalákám třeba ještě na Dávej Bér od Sakvana Toffyho. A mezi 19. a 20. hodinou to pak budou country, folk a trampské písničky. Já, Lenka Haluzová, se s vámi dneska loučím. Budu se těšit zase příští, už zářijový víkend. Mějte krásný zbytek neděle. Za týden naslyšenou.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě. Vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Hezký podvečer. Prezident a premiér zakopali válečnou sekeru. Petr Pavel a Andrej Babiš obnovují společné schůzky. Předseda vlády tvrdí, že s hlavou státu nemá žádný problém. Společně se po nějaké době sešli ve čtvrtek.
2: Tady není žádný boj. Pan prezident mě požádal, já jsem ho přijal samozřejmě a probrali jsme věci, které podléhají kontrasignaci, zahraniční cesty, koordinaci.
1: Babiš se chce s Pavlem setkávat podle potřeby. Prezident na CNN Prima News řekl, že by vedle premiéra rád přivítal i ministra zahraničí Petra Macinku.
3: Těch věcí, které bychom měli domlouvat, je celá řada. Například při prosazování zájmu České republiky, tak abychom se nijak nekřížili a naopak ten efekt maximalizovali.
1: Vztahy mezi vládou a prezidentem narušil spor o účast hlavy státu na summitu NATO v Ankaře. Petru Pavlovi tam nakonec zajistilo účast předběžné opatření ústavního soudu. I přes obnovení schůzek ale prezident nehodlá stáhnout kompetenční žalobu. K tragédii na silnicích došlo na Domažlicku. Mezi obcemi Horní Metelsko a Horšovský Týn zemřel dnes popolední řidič osobního auta. Cizinec jedoucí ve směru od Mířkova na Horšov vyjel do protisměru a následně vlevo mimo komunikaci, kde narazil do stromu. Při nehodě utrpěl řidič závažná zranění, kterým na místě podlehl. Přesnou příčinou a okolnostmi neštěstí se zabývají domažličtí kriminalisté. Liberecká zoo se rozloučila se slonicí Balou. Ta se dnes ráno vydala ze severu Čech na 1700 kilometrů dlouhou cestu do nového domova v zařízení Skanda Whale v britském Walesu. Zahrada tím přišla o svého posledního slona. V novém domově na Balu čekají rozsáhlé travnaté výběhy a možnost pravidelných procházek v přilehlých lesích. Především ale možnost sociálního kontaktu se starší slonicí Wally, která teď stejně jako Bala žije bez společníka vlastního druhu. Norsko stále truchlí nad úmrtím krále Haralda V. Panovník zemřel v pátek po vleklých zdravotních problémech ve věku 89 let. I dnes lidé proudili na palácové náměstí v Oslu, aby tam položili květiny a vzkazy. Po celé zemi se také konaly bohoslužby za zesnulého krále. V kostele v Askeru, nedaleko královského zámku Skaugum, se smuteční mše zúčastnili členové rodiny v čele s novým králem Hákonem VIII. Zítra bude zpočátku oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne má ale oblačnosti ubývat až na polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.

0: tašky kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký večer. Autoškoly se zaměří na neřidiče s řidičákem, tedy na ty, kteří chtějí zpátky za volant. Na řízení zanevřely často maminky na mateřské nebo seniori. Šéf asociace autoškol Aleš Horčička řekl, že v rámci speciálního projektu lidem s nevyužitým řidičákem nabízí dvě jízdy za cenu jedné.
2: V celé České republice kondiční jízda bude stát 800 korun a druhou k tomu získají zdarma. Stačí, aby se registrovali na portálu www.spátkyzavolant.eu. My je propojíme s autoškolou, která je v jejich blízkosti. Pošleme jim do e-mailu určitý výcud z teoretických znalostí, které by si měli připomenout, než na tu kondiční jízdu půjdou.
1: Do projektu se zapojilo víc než 200 autoškol po celém Česku. Fakultní nemocnice na Pražské Bulovce vyšetřuje vážný incident. V úterý tam pacientka utrpěla popáleniny při císařském řezu. Zdravotnické zařízení to potvrdilo deníku N. 24-letá žena má po incidentu popáleniny 2. a 3. stupně na 15% těla. Podle informací deníku N chtěli zdravotníci v závěru císařského řezu pacientce zastavit krvácení. Od chirurgického přístroje ale vzplál oheň v době, kdy byla žena potřená dezinfekcí. Pacientka podle nemocnice zůstává na standardním oddělení společně se svým dítětem a pečuje se o ní ve spolupráci se specialisty popáleninové medicíny. Karlovy Vary ožijou folklorním festivalem. Letos akce zaplní lázeňské město lidovou hudbou a tancem od 2. do 6. září. 31. ročníku se zúčastní 5 zahraničních a 8 tuzemských souborů. Do Karlových Varů dorazí podle ředitele festivalu Jana Boháče okolo 300 folkloristů. Z největší dálky přijede soubor z Kyrgyzstánu. Dorazí také sousedé ze Slovenska nebo třeba soubory z Kréty a Estonska. Švýcarské úřady intenzivně pátrají po pachateli nebo pachatelích noční střelby. K tragédii došlo na rave party na dostihovém závodišti ve městě Aarau. Podle posledních informací zemřela 22-letá Italka a 5 raněných skončilo v nemocnici. Uvedla to agentura DPA. Motiv střelby zatím není známý. Pátrání probíhá i ve spolupráci se sousedními zeměmi, hlavně Německem a Francií, které jsou od města jen několik desítek kilometrů. Zítra bude zpočátku oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo přehánkami. Během odpoledne má ale oblačnosti ubývat až na polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

0: každý večer v rytmu country. Rádio Český impuls.
1: Budu zpívat, prosím, kdo chce, ať píská. Mě to nerozhází, světem s tuškou chodím a pytlák říha mě doprovází.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Já u Maríny sloužil a pomoct

jsem rád Blaška jak svojho synka. Z jedného hrnka jsme kafe pili, vymetli jsme kina, takoví jsme byli, a žádnou srandu jsme neskazili. Žizeň jsme hasili v knajpě na nadráži, a jak byl v ráži, jak už ho měl, do jedné tlápy chytnul dva chlápy, a i do lochu bych místo něho šel. Loni se u nás povyšovalo na vyšší místa, za vyšší plat. To se robí vždycky, automaticky, jak který si chachar zdrhne na západ. Za ten den pluvnul by jsem si do ksichtu, bo jsem se zdržel u jedné ženy, a jak jsem po absenci přišel na šichtu, tak už byl Blažek povyšený. Tím pádem Blažek mi včel robí

dejte se všetci, přejeď rychlíkem, kozla zahradníkem jste zrobili a pytláka hajnem a zloděja tajnem, to jste se pěkně vybarvili. Vždyť je to gauner a svině zprosta, duševně silně zakřiknutý.

0: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Líder v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
0: Český impuls.

patří katům, katům bílým.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Hezký večer. Češi jsou ohledně chování prezidenta k vládě shovívaví. Vystupování Petra Pavla vůči kabinetu v posledních měsících považuje 47% lidí jako přiměřené. Pro 34% občanů byla hlava státu příliš aktivní. Naopak podle 12% lidí měl být prezident výraznější. Ukázal to průzkum agentury Kantar pro Českou televizi. Vztahy mezi vládou a Pavlem se vyostřily poté, co prezident odmítl jmenovat poslance motoristů Filipa Turka ministrem. Neschody pak prohloubil spor o vedení české delegace na summitu NATO v Ankaře, kam nakonec jeli prezident i premiér, a sporem o kompetence se zabývá ústavní soud. O památky zdarma byl obrovský zájem. Státní hrady a zámky se o poslední prázdninové neděli otevřely zájemcům bezplatně. Návštěvníci se ale museli předem registrovat. V obležení lidí byl například hrad Bouzov na Olomoucku. Bezplatnou prohlídku tam absolvovalo bezmála 2400 lidí. Ve srovnání s běžnou nedělí je to zhruba dvojnásobek. Bouzovská kastelánka Zuzana Šulcová říká, že někteří návštěvníci neměli zaregistrovanou vstupenku a dovnitř se tak nepodívali.
2: Třeba, kteří náhodně projížděli kolem, takže nezaregistrovali v médiích, že něco takového bylo vyhlášeno. A nebo jsou to lidé, kteří jako si nevšimli toho upozornění a přijeli i takto. Bohužel na místě nejde, protože tím, jak je to zarezervováno, tak my víme, až když ti lidé vstupují, že nám všichni nepřišli.
1: Další bezplatné vstupy na státní hrady a zámky připravilo Ministerstvo kultury na neděli 27. září. Ostrava zahájí v září výstavbu nové lávky přes řeku Ondřejnici. Ta nahradí stávající dřevěnou konstrukci, která se kvůli nevyhovujícímu technickému stavu uzavřela. Náklady dosáhnou téměř 9,5 milionu korun bez DPH a hotovo by mělo být do 22 týdnů. Město Ostrava o tom informovalo na svém webu. Nová lávka bude dlouhá 29 metrů a široká 3 metry. Jednopólová nosná konstrukce je určená pro pěší i cyklisty a bude bezbariérová. Havarovaný trajekt u Kypru už se zcela potopil. Plavidlo s 267 lidmi na palubě se dnes převrhlo u severního pobřeží ostrova. Nehoda si vyžádala nejméně 7 obětí, 23 lidí se nadále pohřešuje. Podle agentury AFP to uvedly tamní úřady. Soukromý trajekt vyplul ze severokyperského přístavu Kyrenia ve 12:30 místního času a z neznámého důvodu do něj okamžitě začala vnikat voda. Plavidlo mělo namířeno do Turecka. Zítra bude zpočátku oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne má ale oblačnosti ubývat až na polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál? Slavné mávání. Když nám v dlaních nezůstává,

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

a celý srdce žádá, tuhle zábavu já znám. Pár týdnů je vlídná, pak náhle se zblázní, zbudou jenom slova prázdný, více s ní neshledám.

slova lživá, sladkým hlasem zpívá, ten na svědomí mývá.

hodně dnů, už je to hodně let, co vítr všecko smet a zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří,

dušičkou malinkou koukám, jestli se kouří z našeho stavení.

Když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Schodek státního rozpočtu na příští rok bude pod 400 miliard. Jeho přesnou výši sdělí ministryně financí Alena Schillerová vládě zítra ráno. Během pondělí pak zveřejní i podrobnosti rozpočtu. Schillerová to řekla v dnešním diskuzním pořadu na CNN Prima News. O schodku pod 400 miliardami korun přitom hovořila už dříve. Prezident Petr Pavel v rozhovoru odvysílaném také na CNN Prima News řekl, že vetování připravovaného rozpočtu nepředpokládá. Pátrání po utonulém mladíkovi z jezera Most je stále neúspěšné. Do akce se dnes zapojilo kolem 120 dobrovolníků. Zatopený lom prohledávalo dnes od rána přes 80 potápěčů. Na některá místa se vraceli opakovaně. Policisté nicméně plánují v prohledávání jezera v září pokračovat. Připomenu, že po mladíkovi se pátrá od 4. srpna, kdy se přes region přehnala silná bouřka. Šestičlenná skupina paddleboardistů se nemohla kvůli větru dostat ke břehu. Čtyři lidi se povedlo dostat do bezpečí, dva muži ale spadli do vody. Tělo prvního pohřešovaného našli policisté hned následující večer, po druhém pátrali marně. Sdílená elektrokola v Plzni hlásí úspěch. Za půl roku fungování tamní služby Plzen Bike s nimi pravidelně jezdí 32 tisíc lidí. Na elektrokola tak sedá každý šestý Plzeňan. Náměstek primátora Aleš Tolar proto chce systém ještě rozšiřovat.
2: My jsme čekali 1500 výpůjček denně, no a reálně 2,5 až 3 tisíce, takže je to dvakrát víc používané, než byla očekávka. To způsobuje problém toho, že ty kola jsou vypučené a stanoviště jsou prázdní. No ale já říkám, co je jako správně, jestli plní stanoviště anebo v terénu.
1: Dopravní podniky musely zatím vyměnit 30 fatálně poškozených kol. Celkem plzeňská elektrokola najela zhruba 1 000 000 kilometrů. V ulicích jich je zhruba 300. Od září má přibýt ještě dalších 100 elektrokol. Automaty s psychoaktivními látkami dostanou na Slovensku stopku. Dnes jsou volně dostupné v nákupních centrech a na ulicích. Výrobky s psychoaktivními látkami se prodávají například v podobě bonbonů, které svým barevným obalem lákají hlavně děti.
3: Ľahká dostupnosť látok, ktoré ovplyvňujú psychiku a správanie človeka, zamestnáva už aj zdravotníkov. Vyšetrenia sú na dennom poriadku, pričom častými konzumentmi sú mladí vo veku od 12 do 17 rokov. Štát ide preto posilniť ochranu proti novým drogám. Zásadným spôsobom zmení pravidlá. Namiesto zákazu jednotlivých látok bude generovať celé chemické skupiny. Navyše automaty úplne zakáže. Tie z ulíc definitívne a navždy zmiznú. Josef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
1: Jiří Lehečka si připsal další úspěch. Český tenista postoupil do druhého kola US Open. Rodák z Mladé Boleslavy porazil dnes v New Yorku Španěla Pabla Caréňa 6-1, 7-6, 4-6 a 6-2 a může příště narazit na krajana Tomáše Macháče. Dohrála naopak Barbora Krejčíková, která podlehla Kamile Rachimovové z Uzbekistánu 6-7 a 2-6. V akci dnes budou ještě tři čeští hráči. Macháč bude hrát s Britem Samuelem, Vít Kopřiva vyzve Argentince Echeverryho a finalistka turnaje z roku 2016 Karolína Plíšková narazí na Belgičanku Van de Winklovou. Zítra bude zpočátku oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo přehánkami. Během odpoledne má ale oblačnosti ubývat až na polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer vám přeje Šimon Kalousek.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: začne říct.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

prosím tě, hlaď mě, promiň, jsem na dně, zůstal jsem sám a sám.

dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: A začínáme fotbalem. Před malou chvílí skončilo v rámci 6. kola první ligy derby pražských S na Letné. Sparta v něm prohrála se Slavií 0-3. Autoškoly se zaměří na neřidiče s řidičákem, tedy na ty, kteří chtějí zpátky za volant. Na řízení zanevřeli často maminky na mateřské nebo seniori. Šéf asociace autoškol Aleš Horčička Rádiu Impuls řekl, že v rámci speciálního projektu lidem s nevyužitým řidičákem nabízí dvě jízdy za cenu jedné.
2: V celé České republice v kondiční jízda bude stát 800 korun a druhou k tomu získají zdarma. Stačí, aby se registrovali na portálu www.spátkyzavolant.eu. My je propojíme s autoškolou, která je v jejich blízkosti. Pošleme jim do e-mailu určitý výcud teoretických znalostí, které by si měli připomenout, než na tu kondiční jízdu půjdou.
1: Do projektu se zapojilo víc než 200 autoškol po celém Česku. Hasiče zaměstnal požár na Znojemsku. U Popic na okraji Národního parku Podyjí dnes odpoledne schořelo asi 8 hektarů smíšeného porostu. Oheň zasáhl trávu, les i vinohrad. Hasiči s požárem bojovali přes 4 hodiny. Na místě vyhlásili druhý ze 4 stupňů poplachu. Příčinou požáru byl podle mluvčího hasičů zřejmě nedopalek cigarety. Vědci našli při průzkumu lánského zámeckého parku vzácné a ohrožené druhy, třeba orchidej vstavač májový nebo brouka tesaříka obrovského. Pestrost některých luk odborníky překvapila a jako téměř ideální vidí hospodaření v lesní části. Zároveň ale připraví i několik doporučení, třeba ohledně péče o louky. Cílem je využití přírodního potenciálu místních biotopů. Podle zoologa Ondřeje Sedláčka průzkum začal letos na jaře a bude pokračovat do září.
3: My pracujeme na tom, abychom právě ty fenomény, které tu jsou dobré, tak ještě buď podpořili, anebo je třeba neskazili.
1: Vědci našli například také orchidej bradáček vejčitý a z rostlin, které patří mezi indikátor zachovalých lučních společenstev čertku sluční. Z živočichů se v parku vyskytují třeba skokan štíhlý, bělásek hřebkový, perleťovec malý, váška šidelko větší i více druhů netopírů. Havarovaný trajekt u Kypru se zcela potopil. Plavidlo s 267 lidmi na palubě se dnes převrhlo u severního pobřeží ostrova. Nehoda si vyžádala nejméně 8 obětí, 17 lidí se nadále pohřešuje. Podle agentury AFP to uvedly tamní úřady s tím, že už zadrželi kapitána a 7 členů posádky. Soukromý trajekt vyplul ze severokyperského přístavu Kyrenia ve 12:30 místního času a z neznámého důvodu do něj okamžitě začala vnikat voda. Plavidlo mělo namířeno do Turecka. Zítra bude zpočátku oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo přehánkami. Během odpoledne má ale oblačnosti ubývat až na polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Ze zpráv je to všechno, hezký zbytek večera vám přeje Šimon Kalousek.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Těch nabídek, no, řada a žádná z nema nic. Můj Vilém,

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kniha vázaný v kůži. Kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

řekl bych, snad tu schází a snad tu schází, nejspíš mi tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Petr Pavel zatím s opětovnou kandidaturou váhá. Prezident se ještě nerozhodl, zda se bude podruhé ucházet o post hlavy státu. Odmítá proto, že by vedl předvolební kampaň za své znovuzvolení, jak o něm uvedli někteří představitelé vlády. Pavel to řekl v předtočeném rozhovoru pro CNN Prima News, který televize odvysílala v neděli. Hlava státu zdůraznila, že kampaň by vedla až poté, co svou kandidaturu ohlásí. Své rozhodnutí chce prezident oznámit v polovině příštího roku. O památky zdarma byl obrovský zájem. Státní hrady a zámky se o poslední prázdninové neděli otevřely zájemcům bezplatně. Návštěvníci se ale museli předem registrovat. V obležení lidí byl například hrad Bouzov na Olomoucku. Bezplatnou prohlídku tam absolvovalo bezmála 2400 lidí. Ve srovnání s běžnou nedělí je to zhruba dvojnásobek. Bouzovská kastelánka Zuzana Šulcová říká, že někteří návštěvníci neměli zaregistrovanou vstupenku a dovnitř se tak nepodívali.
2: Třeba, kteří náhodně projížděli kolem, takže nezaregistrovali v médiích, že něco takového bylo vyhlášeno. A nebo jsou to lidé, kteří jako si nevšimli toho upozornění a přijeli i takto. Bohužel na místě nejde, protože tím, jak je to zarezervováno, tak my víme, až když ti lidé vstupují, že nám všichni nepřišli.
1: Další bezplatné vstupy na státní hrady a zámky připravilo Ministerstvo kultury na neděli 27. září. Šumava i sousední Bavorský les bojují s odpadky. V okolí hory Luzný v blízkosti hranice našli strážci národního parku bezmála 200 papírových kapesníků. Z lesů pravidelně odnášejí plné tašky nepořádku.
3: Na stezce nazvané Schodiště do nebe strážce se sbíral přes 130 papírových kapesníků. Cestou zpátky po zimní stezce jich přibylo dalších 60. Rozkládají se až 5 let. V lesích v Bavorsku i Česku se povalují také sáčky na psí exkrementy, nedopalky cigaret, plechovky a různé plastové odpadky. Extrémně nebezpečné jsou skleněné lahve, které při horku a dlouhodobém suchu mohou fungovat jako lupa. Strážci parků apelují na turisty, aby se k přírodě chovali s větší úctou. Klára Fajstová, Radio Impuls, Šumava.
1: Norsko stále truchlí nad úmrtím krále Haralda V. Panovník zemřel v pátek po vleklých zdravotních problémech ve věku 89 let. I během neděle lidé proudili na palácové náměstí v Oslu, aby tam položili květiny a vzkazy. Po celé zemi se také konaly bohoslužby za zesnulého krále. V kostele v Askeru, nedaleko královského zámku Skaugum, se smuteční mše zúčastnili členové rodiny v čele s novým králem Hákonem VIII. Samotný pohřeb krále Haralda proběhne 9. září. Fotbalisté Slávie mají velký důvod k radosti. Sešívaní vyhráli v rámci 6. ligového kola pražské derby na Spartě 3-0 a bez porážky vedou neúplnou tabulku o bod před druhým Libercem. Letenští jsou 7. a ztrácejí na městského rivala 5 bodů. V dalších nedělních zápasech 6. kola zvítězil Liberec nad Hradcem Králové 2-0. Plzeň překvapivě jen remizovala se Slováckem 1-1 a Jablonec prohrál na hřišti Teplic 0-2. V pondělí bude zpočátku oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo přehánkami. Během odpoledne má ale oblačnosti ubývat až na polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

bez tebe jsem přízrak půj, chybí mi Julia, ach, moje Julia, Julia. Horké noře vítr zdáli, šeptá mi Julia,

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

jestli se omílám, pak zkus to ještě snést. Je přece 200 cest, jak s Bohem dávat. 200 cest.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Češi jsou ohledně chování prezidenta k vládě schovívaví. Vystupování Petra Pavla vůči kabinetu v posledních měsících považuje 47% lidí za přiměřené. Pro 34% občanů byla hlava státu příliš aktivní. Naopak podle 12% lidí měl být prezident výraznější. Ukázal to průzkum agentury Kantar pro Českou televizi. Vztahy mezi vládou a Pavlem se vyostřily poté, co prezident odmítl jmenovat poslance motoristů Filipa Turka ministrem. Neschody pak prohloubil spor o vedení české delegace na summitu NATO v Ankaře, kam nakonec jeli prezident i premiér a sporem o kompetence se zabývá ústavní soud. Sdílená elektrokola v Plzni hlásí úspěch. Za půl roku fungování tamní služby Pilsen Bike s nimi pravidelně jezdí 32 tisíc lidí. Na elektrokola tak sedá každý šestý Plzeňan. Náměstek primátora Aleš Tolár proto chce systém ještě rozšiřovat.
2: My jsme čekali 1500 výpůjček denně, no a reálně 2500 až 3 tisíce, takže to je dvakrát vyspoužívané, než byla očekávka. To způsobuje problém toho, že ty kola jsou vypučené a stanoviště jsou prázdní. No ale já říkám, co je jako správně, jestli plní stanoviště anebo v terénu.
1: Dopravní podniky museli zatím vyměnit 30 fatálně poškozených kol. Celkem plzeňská elektrokola najela zhruba 1 000 000 kilometrů. V ulicích jich je zhruba 300. Od září má přibýt ještě dalších 100 elektrokol. Spolek Lázně Kyselka připravuje projekt kompletní opravy zdevastovaného areálu. Rychlost chátrání historických objektů je totiž vyšší než probíhající dílčí rekonstrukce. Ty zatím financoval především Karlovarský kraj.
3: Peníze by mohly přijít z programu Spravedlivá transformace, tedy od Evropské unie za útlum těžby uhlí. Záleží ovšem, jestli obecně prospěšná společnost, která areál dlouhé roky opravuje, připraví kvalitní projekt. Termín podzim letošního roku. Do Kyselky zatím přišly desítky milionů. Rekonstrukcí tak prošly například Jindřichův dvůr nebo Matonyho vila. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
1: Ukrajina se chystá na další rozhovory se zástupci amerického prezidenta Trumpa. V prohlášení vysílaném televizí to v neděli podle agentury Reuters oznámil ukrajinský prezident Zelensky. Další podrobnosti by měly být známé v pondělí. Americká diplomatická iniciativa zaměřená na ukončení ruské agrese proti Ukrajině přitom ustrnula poté, co Spojené státy a Izrael koncem února zahájili společné údery proti Iránu. 4 zápasy 6. kola pokračovala v neděli nejvyšší fotbalová soutěž. Liberec porazil v dlouhé přesilovce Hradec Králové 2-0, Plzeň překvapivě jen remizovala se Slováckem 1-1, Jablonec prohrál na hřišti Teplic 0-2 a ve večerním šlágru nedělního programu podlehla Sparta Slávii v pražském derby 0-3. V pondělí bude zpočátku oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo přehánkami, během odpoledne má ale oblačnosti ubývat až na polojasno, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

hranici, budvaru sklenici vyprázdnil celník Jiří. Náhle na silnici pádnul mu na sítnici obrázek postavy, která si k čáře míří. Ježišmarja, to je houska.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů. Byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Petr Pavel zatím s opětovnou kandidaturou váhá. Prezident se ještě nerozhodl, zda se bude podruhé ucházet o post hlavy státu. Odmítá proto, že by vedl předvolební kampaň za své znovuzvolení, jak o něm uvedli někteří představitelé vlády. Pavel to řekl v předtočeném rozhovoru pro CNN Prima News, který televize odvysílala v neděli. Hlava státu zdůraznila, že kampaň by vedla až poté, co svou kandidaturu ohlásí. Své rozhodnutí chce prezident oznámit v polovině příštího roku. O památky zdarma byl obrovský zájem. Státní hrady a zámky se o poslední prázdninové neděli otevřely zájemcům bezplatně. Návštěvníci se ale museli předem registrovat. V obležení lidí byl například hrad Bouzov na Olomoucku. Bezplatnou prohlídku tam absolvovalo bezmála 2400 lidí. Ve srovnání s běžnou nedělí je to zhruba dvojnásobek. Bouzovská kastelánka Zuzana Šulcová říká, že někteří návštěvníci neměli zaregistrovanou vstupenku a dovnitř se tak nepodívali.
1: Třeba, kteří náhodně projížděli kolem, takže nezaregistrovali v médiích, že něco takového bylo vyhlášeno. A nebo jsou to lidé, kteří jako si nevšimli toho upozornění a přijeli i takto. Bohužel na místě nejde, protože tím, jak je to zarezervováno, tak my víme, až když ti lidé vstupují, že nám všichni nepřišli.
0: Další bezplatné vstupy na státní hrady a zámky připravilo Ministerstvo kultury na neděli 27. září. Šumava i sousední Bavorský les bojují s odpadky. V okolí hory Luzný v blízkosti hranice našli strážci národního parku bezmála 200 papírových kapesníků. Z lesů pravidelně odnášejí plné tašky nepořádku.
2: Na stezce nazvané Schodiště do nebe strážce se sbíral přes 130 papírových kapesníků. Cestou zpátky po zimní stezce jich přibylo dalších 60. Rozkládají se až 5 let. V lesích v Bavorsku i Česku se povalují také sáčky na psí exkrementy, nedopalky cigaret, plechovky a různé plastové odpadky. Extrémně nebezpečné jsou skleněné lahve, které při horku a dlouhodobém suchu mohou fungovat jako lupa. Strážci parků apelují na turisty, aby se k přírodě chovali s větší úctou. Klára Fajstová, Radio Impuls, Šumava.
0: Norsko stále truchlí nad úmrtím krále Haralda V. Panovník zemřel v pátek po vleklých zdravotních problémech ve věku 89 let. I během neděle lidé proudili na palácové náměstí v Oslu, aby tam položili květiny a vzkazy. Po celé zemi se také konaly bohoslužby za zesnulého krále. V kostele v Askeru, nedaleko královského zámku Skaugum, se smuteční mše zúčastnili členové rodiny v čele s novým králem Hákonem VIII. Samotný pohřeb krále Haralda proběhne 9. září. Fotbalisté Slávie mají velký důvod k radosti. Sešívaní vyhráli v rámci 6. ligového kola pražské derby na Spartě 3-0 a bez porážky vedou neúplnou tabulku o bod před druhým Libercem. Letenští jsou 7. a ztrácejí na městského rivala 5 bodů. V dalších nedělních zápasech 6. kola zvítězil Liberec nad Hradcem Králové 2-0. Plzeň překvapivě jen remizovala se Slováckem 1-1 a Jablonec prohrál na hřišti Teplic 0-2. V pondělí bude zpočátku oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo přehánkami. Během odpoledne má ale oblačnosti ubývat až na polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal

0: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
1: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já, jo, jako já. Kde hucelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hucelský šípy najmout dá, jo, ho, ho. Ten, kdo nepřekládal uhlíší, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na hucelský šípy najmout dá, jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem, jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy zarostaných lodníků, jako já, jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hucelský šípy najmout dá, jo, ho, ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hucelský šípy najmout dá, jo, ho, ho. Ahoj! Páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem, jo, ho, ho.

kdo chce zhrnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlucom spíší ty najmou dá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve dvě.
1: Češi jsou ohledně chování prezidenta k vládě shovívaví. Vystupování Petra Pavla vůči kabinetu v posledních měsících považuje 47% lidí za přiměřené. Pro 34% občanů byla hlava státu příliš aktivní. Naopak podle 12% lidí měl být prezident výraznější. Ukázal to průzkum agentury Kantar pro Českou televizi. Vztahy mezi vládou a Pavlem se vyostřily poté, co prezident odmítl jmenovat poslance motoristů Filipa Turka ministrem. Neshody pak prohloubil spor o vedení české delegace na summitu NATO v Ankaře, kam nakonec jeli prezident i premiér a sporem o kompetence se zabývá ústavní soud. Sdílená elektrokola v Plzni hlásí úspěch. Za půl roku fungování tamní služby Pilsen Bike s nimi pravidelně jezdí 32 000 lidí. Na elektrokola tak se dá